0: Tohle byla další hezká česká písnička ve vysílání Blaníku. Zdraví vás, Vlasta Suk. No a teď připomínka toho, že Blanický krajánek, což jsem já a taky kolega Martin Císař, vyráží do terénu třikrát týdně po celé České republice a nejenom, že se s vámi rádi setkáváme, rozdáváme dárečky, ale taky točíme zajímavé reportáže a zveme na pěkné výlety. A takové pradědovo dětské muzeum v Olomouckém kraji, to mě opravdu nadchlo. Zjišťoval jsem, pro jakou dětskou kategorii je toto muzeum určené. A povídal jsem si s místní pradědovou chůvou Pavlou Juřinovou.
1: Tak naše muzeum je regionální jesenické muzeum pro děti od 0 do 8 let. Cílíme na děti předškolní a mladší školní věk. A co tady můžou zažít, je určitě nejvíc lákavá tady tahle pradědova vesnička a potom venku hřiště vodní, ale i celkově celá zahrada.
0: No, tady to vaše dětičky bude bavit. Koukněte na naše internetové stránky, máme tam fotky, video, celou reportáž. To vše v Krajánkovi na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Zítra zamířím do Prahy, taky do západních Čech, tak sledujte a poslouchejte naše putování po 14. a po 17. hodině.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říkám mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát.

co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si dobře.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně je obloha jasná až polojasná, na Moravě a ve Slezsku je místy zvětšená oblačnost. Nejnižší teploty 16 až 12, na severu a západě až 9 stupňů. Pondělní obloha bude většinou slunečná s nadprůměrnými teplotami. Čekáme jasno, zpočátku i polojasno. Teploměry vyšplhají na letních 25 až 29 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Ve vlaku či autobusu.
5: V čekárně u lékaře.
4: A nebo na procházce v lese.
5: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
4: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
5: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

Krásný poslech nočního vysílání Rádia Blaník vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den a nový pracovní týden. Je pondělí 25. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Viola. Tak přejeme všechno nejlepší. Kdo má narozeniny? Česká herečka Eliška Balcerová, 77. Máme tady taky českou herečku a dabérku Lucii Juřičkovou, té je 61 let. Český herec Zdeněk Godla slaví 51. narozeniny, 30. český hokejista David Pastrňák. Dále tu máme taky českou zpěvačku Milenu Soukupovou, její 75 let. No a ještě jedna česká zpěvačka dnes slaví taky

0: Gabriela Goldová.
1: Vždycky si říkal, že není Bůh, ale teď vím, že se strašně lhal. Možná si
0: a to konkrétně 54. narozeniny.
1: A tak se modlím, aby k sobě...
0: Tak přejeme všechno nejlepší, no a teď už z Blaníku dál hrajeme hezky česky. Tak si to užívejte, krásnou noc vám přeji.

0: Baník počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha jasná až polojasná, na Moravě a ve Slezsku je místy zvětšená oblačnost. Nejnižší teploty 16 až 12, na severu a západě až 9 stupňů. Pondělní obloha bude většinou slunečná s nadprůměrnými teplotami. Čekáme jasno, zpočátku i polojasno. Teploměry vyšplhají na letních 25 až 29 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník s Vlastou Suchem u mikrofonu. Všechny vás zdravím a mám tu pro vás taky návraty do minulosti s datem 25. května 2026. Začneme v roce 1977, kdy měl premiéru film Star Wars epizoda 4. Nová naděje. Už je to 49 let. Teď se zaměříme na jeden rekord, který se stal před 30 lety. Bylo to 25. května v roce 1996, kdy oštěpař Jan Železný vytvořil nový světový rekord v hodu oštěpem. Hodil fantastických 98,48 metrů. Rekord je stále platný, ovšem nikdo ho už nikdy nemůže přehodit. No tak uvidíme. A ještě pojďme do roku 2009, kdy byl v České republice objeven první případ takzvané prasečí chřipky AH1N1. Tolik tedy pohled zpátky do minulosti a na Blaníku jdeme dál pohodově, ano. Další krásné písničky jsou připraveny a v 5 se na vás těší skvělý kolega Martin Císař, který vám má celou hodinu bude hrát jenom hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásný začátek nového týdne. Je pondělí 25. května, svátek slaví Viola a před námi jsou očekávané události. Dnešním dnem končí termín pro podávání přihlášek do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ve Vylepelé v Praze se bude konat už 14. ročník Fresh Senior Festival. Jeho cílem je inspirovat, motivovat a představit aktivity vhodné pro seniory. Akce startuje v 1 hodinu. Kolínská nemocnice zahájí stavbu pavilonu urgentní medicíny. V 5 hodin se bude v Českém Těšíně konat slavnostní otevření hvězdárny a střešní terasy Těšínského divadla. Dnes je také závěrečný den 76. ročníku sjezdu sudeckých Němců, který probíhá v Brně. A pražská Petřínská rozhledna se ve 21.15 rozsvítí modře, a to při příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí a prevence násilí. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: to chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Už zase nejde internet.
2: Ta Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
2: Jaso!
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Tak je to totálka. Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
6: Dobré ráno, je tu 5:25, hodinka, kdy si budeme hrát jenom hezky česky. Nabídnu skupinu Kryštof. Další kapela se jmenuje Turbo. A na úvod hodiny i Věra Špinarová.
7: Já ti řeknu jen jízdy zákonů.
6: Jasně, že hezky česky a jasně, že na Blaníku. Dobré ráno.
8: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník.
6: Čechy, Morava, Slezsko, tam všude bude jasno až polojasno. Teploty mezi 25 a 29 stupni Celsia. Hezké ráno.
8: Martin Císař
9: na rádiu Blaník.
6: A co další dny tohoto týdne? Zeptáme se meteorologa Martina Tomáše, jaký nás čeká týden, co se týče počasí. Teď písničky a já s přáním hezkého dne.

0: I dnes po ránu 25. května v pondělí jste si pustili Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Dobré ráno, zdravím Martina Tomáše z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den, Martine.
2: Dobré ráno.
0: Před námi je 22. týden tohoto roku. Jaký bude jeho začátek? Od pondělí do středy, jaké počasí čekat?
2: Tak bude stále slunečno, jasno nebo polojasno. Ty teploty budou nadále vysoké až do 30 stupňů, ale to se týká jenom pondělka a úterka. V pondělí tedy do 29, v úterý až 30 stupňů, ale v polovině týdne se ochladí. Tam ty teploty spadnou poměrně výrazně, ale bude nadále slunečno a to platí až do konce týdne vlastně. Nejvyšší teploty ve středu pak čekáme už jenom mezi 20 a 25 stupni Celsia, na severu a severovýchodě bude 18 až 21 stupňů, ve čtvrtek také ještě chladněji a v uvozovkách 18 až 23 stupňů, ale bude tam chladné ráno, čtvrtek 10 až 5 stupňů a to platí i pro pátek, podobně chladné ráno. No a v dalších dnech, to znamená od pátku do neděle, se zas postupně začne oteplovat. V pátek maxima 20 až 25 stupňů, v neděli už by měly být mezi 23 až 28 stupni.
0: To říká meteorolog Martin Tomáš. Martine, velké díky, krásné ráno přeju a mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
0: A my si dál pojďme hrát hezky česky, nabídnu skupinu Turbo, díky, já jdu dál, bude tu Petr Moka nebo právě teď Rosa na kolejích a Vaby Daněk. Tak skvělé ráno.
3: Radio Blaník, i ráno vám hrajeme hezky česky.

0: Dobré ráno, hezké pondělí, posloucháte Rádio Blaník a vyvolám všechno nejlepší k svátku. Je 25. května, dál si budeme hrát v české hodince jenom hezky česky a budou tu Karel Gott.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žal.
0: Taky poetika Půlnoc. Je víc než jasné, že dál si hrajeme české písničky pro vás, tak hezké ráno, ať se daří.
2: Jágr.
3: Červenka.
4: Každá doba má své hrdiny.
3: Pojďte s námi držet palce těm současným.
2: Fandíme hokeji, fandíme našim.
3: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
5: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
9: Vy, vykat, Avidon, vidra.
8: Avidon?
9: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
10: Ty má maminka.
9: No prostě všechno na jednom místě.
6: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
11: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
12: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Otestuj Subaru Sedlčany.
2: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
1: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místní.

0: ta kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Se špenátem.
4: Se zelím.
3: Se špenátem.
4: Se zelím.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
5: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
3: Více na prodejny Zeman.cz.
6: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
10: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Happy Sport!
11: Půjčovna a servis kol.
13: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
14: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
15: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
16: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Vláda dnes projedná změny v poskytování humanitární dávky pro držitele tzv. Dočasné ochrany. Na programu je taky předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství. Uctěním památky obětí nacismu v Brně skončí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se poprvé konal v Česku. Okolí kolejní ulice u vysokoškolského kampusu v Pražských Dejvicích čeká změna. Zdejší parkoviště se na měsíc promění na sportovní a pobytovou zónu pro obyvatele i děti. Přeměna je součástí přehlídky ateliérové tvorby. Evropská centrální banka chce, aby finanční instituce zabezpečily své počítačové systémy. Na zítřek proto svolala zástupce bank na mimořádné jednání. Hokejisté Slovenska utrpěli po vítězné řadě během dvou dnů dvě porážky. V sobotu prohráli s Českem a včera podlehli na mistrovství světa Kanadě vysoko 5-1. Právě s Kanadou, která vyhrála už po šesté, budeme hrát zítra. A více dozvíte po půl deváté v hokejovém speciálu. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Také dnes bude slunečno a teplo, bude jasno, zpočátku i polojasno. S teplotami 25 až 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě ale bude jen kolem 23 stupňů. Pro Prahu a části středočeského, ústeckého a libereckého kraje pak platí varování před požáry. Toliko počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, i teď krátce po půl šesté posloucháte Rádio Blaník. Krásné vstávání přeje Martin. A zdraví je kolega Chránek Vlastasuk, ten nedávno navštívil Střípkov a povídal si s paní Vrábkovou, co to je vlastně Skřítkov.
1: Dobrý den, já bych vás tady chtěla přivítat. Náš Skřítkov je vlastně svět kouzelný, plný malých postaviček a bytostí. Je toho tady spousta k vidění.
2: No já žasnu, kolik toho tady máte. Ani to nedokážu spočítat. Vy to určitě máte, ta čísla.
1: No, spočítaný skřítky máme a je jich tady dnes 245.
2: Pánečku, tak zkuste nějaké vyjmenovat.
1: No, tak máme tady lesní skřítky, jeskyňky, máme tady vodníky, taky tady máme městečko, kde je ukázka řemesel i zaniklých řemesel, kde taky pracují naši skřítci. A máme tady toho spousty.
0: Skřítky najdete v Bechyni, pokud se tam vypravíte, přeji krásný zážitek. Nicméně šestá hodina už zaklepala na dveře, takže já mávám, loučím se zítra v pět zase naslyšenou tady u nás na Blaníku a úderem šesté už dobré ráno Petr Slíva a Adéla Zahradničková. Užijte si krásný den i s nimi a mějte se skvěle. Rádio Blaník.
3: Jsme Blaník a hledáme hvězdy korobiště.
4: Pojďte je hledat s námi.
3: A můžete na tom královsky vydělat.
4: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
3: A to navíc zcela zdarma.
4: Koncertů je mnoho.
3: Koropiště jenom jedno.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürli.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
13: Tak děti, pojďte domů.
14: Ale my jsme doma tady.
15: A je nám tu dobře.
16: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.

0: Publikum tvé jsem já a Jana Krotochvílová na Blaníku. Vy jste naše publikum a my budeme dělat všechno pro to, aby i to dnešní ráno pro vás bylo pohodové. Za chvíli už Dalibor Janda. Po šesté z Blaníku uslyšíte i Kateřinu Marii Tichou. I Josefa Laufra. Protože i po 6. hodině v pondělí 25. května to na Blaníku bude. Hezky česky. Teď je 5.54. Radio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
4: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
5: Vy, Vikat a Vidon, Vidra.
4: A Vidon?
5: Jasně, a Vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
6: Ty má maminka.
5: No prostě všechno na jednom místě.
7: A Vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Blaník. Dobré ráno a úspěšný start do nového týdne vám přeje Renata Pechová. Aktuálně se nám už teď teploty pohybují kolem 16 stupňů a dnes nás čeká den zalitý sluncem s odpoledními maximy mezi 26 až 29. Tolik počasí a teď už jsou tu další zprávy.
10: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: SPD se nelíbí možný prodej pardubické explozie. Žáci mají poslední šanci podat přihlášky na střední školy. Na řeky s letním počasím vypluli vodáci.
13: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zástupci vládní SPD nejsou pro případný prodej pardubického výrobce výbušnin Explosia o návrhu, který přednesl premiér Andrej Babiš, ale podle nich nejednali. Babiš na síti X uvedl, že hodnota podniku kvůli válce na Ukrajině vzrostla za poslední 4 roky na 15 až 20 miliard. Zájem o koupi projevila Francie prostřednictvím prezidenta Macrona. Dneškem končí termín pro podávání přihlášek na střední školy ve druhém kole. Uchazeči můžou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Střední školy nabídly pro druhé kolo zhruba 24,5 tisíce míst ve čtyřletých a kratších oborech. Osmiletá gymnázia jich dala k dispozici 200, šestiletá jen asi 50. Moravskoslezský kraj se i letos zapojuje do programu bezplatné stravování ve školách. Děti z chudých rodin tak dostanou i v příštím akademickém roce školní obědy zdarma. A kdo může o podporu žádat, to ví mluvčí hejtmanství Nikola Berklenová.
14: O podporu mohou žádat školy a školská zařízení, která následně zajistí bezplatné stravování pro děti, jejichž rodiče pobírají přídavek na dítě nebo bonus na dítě v rámci superdávky, humanitární dávky nebo jsou do programu doporučeny ředitelem školy, OSPOD či sociálním pracovníkem.
13: Příjem žádostí bude spuštěn už dnes a potrvá až do 30. června. Vodákům začala vodácká sezóna. Na Vltavě jim letos sezónu zkomplikuje rekonstrukce mostu v Českém Krumlově. Lodě tam teď musí několik týdnů přenášet posou. A s omezeními to musí počítat i řidiči a chodci. Zhruba od poloviny června by měl pod mostem vzniknout pro vodáky speciální tubus určený k proplutí. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
8: S Petrem Slívou.
0: Tak já ještě přehodím náš studiový kalendář na další týden. A jsme na jeho začátku a píše se tam, že máme pondělí 25. května, svátek mají všechny violy, tak přejeme všechno nejlepší a my vám s Adelkou ze studia Blaníku přejeme pohodové ráno. budeme dělat všechno pro to, aby bylo co nejpohodovější až do té desáté. Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou, teď na Blaníku za 2 minuty bude 6.

0: To byla Kateřina Marie Tichá a Plamen na Blaníku a takové Lucii z Liberce se v pátek taky trošku roztřásla kolena.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Lucka z Liberce nám totiž nejdříve napsala SMSku, ve které se psalo: krásné dobré ráno, Blaníčku, poslouchám ráno každičkou písničku, čekám na zavolání a doufám, že se nám taky někdy splní přání. Jsem Lucie z Liberce, prosím o proplacení částky 4753 korun za kosmetický stolek pro holčičí dvojčátka k 11. narozeninám. No a tak jsme Lucce v pátek po 7. hodině zavolali, abychom se přesvědčili, jestli poslouchá.
3: Lucko, ještě neděkujte, ještě jste nám neřekla, kdo dospíval na Blaníku.
4: Písnička není nutno a je to od Uhlíře, nebo...
3: No, Jarda Uhlíř, Zdeněk Svěrák, já to beru, že je to není nutno, je to důkaz toho, že posloucháte.
4: Já to budu mít strašnou radost, protože já to asi nemůžu, protože já jsem teď na nemocenský a no, počítáme peníze a prostě já si budu brečet. Ježišmarja, děkuju moc krát.
0: Rádi děláme radost a budeme ji dělat i dneska po 7. hodině a někomu z vás vrátíme peníze zpátky na váš účet, ale musíme o vás vědět, to znamená, že na začátku je vždycky ta vaše SMSka, do které napíšete, co byste chtěli proplatit a kolik to stálo, připíšete jméno a příjmení a odkud jste a pošlete na 600 318 118, a po 7. hodině je potom důležité poslouchat a mít nabitý telefon, protože se vám třeba dneska pokusím zavolat a zkontrolovat, jestli posloucháte. Tak hodně štěstí, teď je 5 minut po 6. A tohle jsou Boniem na Blaníku.

0: Před dvěma lety jste je mohli slyšet na Blanickém konopišti, to byly Bonnie M v Dobrém ránu na Blaníku a nejenom na vaše účtenky čekáme na naší SMS bráně, ale taky na vaše dobré zprávy, protože v pátek se opět bude odměňovat. Co vás potěšilo v poslední době? Napište nám to na 600 318 118. A jak moc dobrou zprávou je dnešní předpověď počasí, to se dozvíte právě teď.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Krásné pondělní ráno, máme za sebou slunečný víkend a jak to bude s počasím tento týden, tak to probereme s Martinem Lacem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, počasí v Česku ovlivňuje tlaková výše nad západní a střední Evropou a proto máme aktuálně jasno nebo polojasno. Ráno je poměrně teplé a teploty se pohybují nejčastěji od 16 do 11, ale například v Pardubicích, centru Prahy nebo v Brně je o něco tepleji, 17 až 18 stupňů Celsia. Naopak na druhé straně spektra je Kilda, kde je těsně nad 0,2 stupně, takže nemrzne ani v takzvaných mrazových kotlinách.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Dnešek bude slunečný, jasno, zpočátku i polojasno, maximální teploty od 25 do 30 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 21, na Šumavě až do 24 stupňů Celsia.
2: Ještě mi prozrejte, jak bude vypadat ten nadcházející týden.
3: I po zbytek týdne bude slunečno a většinou i teplo, ve středu se během neoblačnost přechodně větší a hlavně na východě a severovýchodě se místy mohou vyskytnout přehánky. Další možnost srážek je pak až o víkendu, ale to je ještě poměrně daleko. Co se týče teplot, tak ranní teploty budou ještě v úterý a ve středu od 15 do 10, v údolích o jedného teplota klesne až k 8 stupňům Celsia, ve čtvrtek a pátek pak už chladnější rána od 9 do 4 stupňů. Odpolední maximální teploty budou v úterý ještě vysoké od 27 do 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů. Během středy pak čekáme mírné ochlazení, ve středu čekáme maxima od 20 stupňů na severu Čech po 30 na jihu Moravy. Ve čtvrtek by mělo být pak nejchladněji z celého týdne a maxima budou od 19 do 24 stupňů. Pátek už opět teplej od 22 do 27 stupňů Celsia.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Za málo, naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli. Tak dneska ještě rozhodně opalovací krémy a sluneční brýle. Adam Ďurica, Nelutujem na Blaníku. Za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno, je tady pondělí.

0: zbytečné nosit sovy do Athén.
1: A kdo je to vlastně ten nemocný Lazar?
0: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: na Rádiu Blaník.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst,

0: věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Pepi Glaufer s Bohem láskou, já jedu dál. V dobrém ránu na Blaníku dorazil nám e-mail, takový docela pozitivní, pěkný e-mail. Jsem dobrovolný pozorovatel počasí z Jihlavy, spolupracující s Českým hydrometeorologickým ústavem. Mám vlastní dlouhodobá měření z Vysočiny a v případě zajímavého počasí můžu dodat aktuální informace nebo vstup do vysílání. Může přijet i krajánek udělat reportáž ze stanice v Jihlavě Hruškových dvorech. Petr Janoušek nám poslal tuhle tu SMS, teda tenhle ten e-mail. Takže děkujeme. Předáváme našemu krajánkovi. Děkujeme za to, že jste se nám, Petře, ozval. A myslím, že v Jihlavě v tom i dneska budete mít docela jasno. Doslova. A abyste měli jasno, kdo v tomto týdnu bude slavit hudební narozeniny nebo na koho budeme vzpomínat, tak k tomu už se dostaneme za pár minut. Ale předtím tady budou ještě krátké zprávy. Teď je 6 hodin a 20 minut. Radio
2: Blaník. Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
2: na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SunLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
10: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
12: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
11: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
12: Více na herman.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.
13: Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u

0: Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Happy Sport!
2: Půjčovna a Service Call.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Tak já jdu, miláčku.
6: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
5: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
6: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
5: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
6: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
7: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
8: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
9: Počkej, v čí pr...
8: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
9: To zní hustě. Kde to je?
10: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
11: Rádio Blaník. Zprávy.
12: Rádio Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Pražští radní projednají závěrečný účet hospodaření města za loňský rok. Na programu dnes mají také vyhlášení dalšího kola dotací na modernizaci vytápění anebo výběr provozovatele nových vánočních trhů. V Česku pomalu startuje sezóna jahod. Na některých místech už dokonce začal i samozběr. Od něj je v posledních letech čím dál větší zájem. Někdále jahodníky poškodily mrazy. Kárný senát Olomouckého vrchního soudu projedná návrh na schválení dohody o vině vůči státnímu zástupci Marku Vajgolovi. Týká se to bitcoinové kauzy. Čtyři čeští tenisté Menšík, Macháč, Bousková a Bejlek vstoupili úspěšně do Roland Garros. Naopak dohrála dvojnásobná vítězka turnaje z roku 2021 Barbora Krejčíková. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník.
14: Když se tak dívám z okna ven, tak už od rána máme jasno a za chvíli v tom budeme mít ještě jasněji. Přinejmenším v tom, kdo v tomto týdnu bude slavit hudební narozeniny nebo na koho se bude vzpomínat. S touto informací už za pár minut přijde Daniel Rumpík. Teď jsou 3,5 minuty před 6:30. Dobré pondělní ráno z Blaníku.

0: Prý se tomu říká láska. Lenka Filipová na Blaníku přesně v 6:30 a jedeme na ta hudební výročí.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Hezký květnový den, je pondělí a u nás na Blaníku proto opět v tradičním čase přicházíme s pravidelnou porcí hudebních výročí na tento týden. Pojďme na to. Právě dnes slaví své narozeniny zpěvačka Gábina Goldová. Všechno jen to nejlepší. Po pozítří oslaví své narozeniny hned dvě skvělé zpěvačky. Pavlína Filipovská a také Australanka Kylie Minogue. A v sobotu můžete společně s námi zavzpomínat na úžasnou zpěvačku skupiny Roxette, Marie Fredriksson, která by se dožila 68 let. A ve stejný den také zavzpomínáme na zpěváka Valdemara Matušku. V sobotu to bude už 17 let, co není mezi námi.
3: Jo, třešně zrály, zrovna třešně zrály.
2: Pro dnešek je to vše, přeji vám krásný a pohodový týden a těším se s vámi všemi opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Danieli, děkujeme. No a tohle už je člověk, na kterého bohužel už taky musíme jenom vzpomínat, ale naštěstí jsou tady po něm pořád ještě písničky. František Nedvěda, Kočovní herci na Blaníku, minutu po 6:30.

0: Agadu a Saragosa Band na Blaníku. Dobré ráno, Rádio Blaník. Tak o víkendu jsme začali skoro letní generálku. Teploty v Česku včera znovu překročily tropickou třicítku a padaly rekordy, a ne zrovna ojediněle. Meteorologové hlásí, že rekord pro 24. květen padl na téměř 2/3 dlouhodobě měřících stanic. Největší vedro bylo opět v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 32,2 stupně Celsia. Adele, jak to bude dneska?
1: Dnes padne ta tropická třicítka. Teploty v maximech budou 25 až 30 stupňů, na severovýchodě bude okolo 23, na horách kolem 21, výjimkou bude Šumava, tady ty teploty můžou vystoupat ještě o pár stupňů výš, jinak nás dnes čeká slunečný den, jasno, zpočátku polojasno.
0: No, máme od rána, od samotného rána, brzkého rána otevřené okno do Kořán ve studiu, což jste možná teď zaregistrovali, protože mám pocit, že projel nějaký čistící vůz nebo něco takové. Traktor to byl, výborně, výborně, pod okny. Marek ztracený a tak se nezlob, za chvíli na Blaníku, teď je 8 minut po půl sedmé.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
16: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Tak se nezloba, Marek Ztracený, na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
0: Znělka, která zazněla zase v páteční šťastné hodince. My jsme s Adel vlastně takový sběratelé. Sběratelé vašich dobrých zpráv. Každé ráno je tady sbíráme a v páteční šťastné hodince odměňujeme. Jak zněla ta zpráva, kterou jsme odměnili v pátek, Adel?
2: Napsala nám Mirka, krásné ráno, Blaníčku, mě potěšily hned tři úžasné věci. Nafotili jsme s kolegy kalendář z pejsky pro útulek, jeho výtěžek půjde nejen pro útulek, ale i pro dům, pro Julii, pro nemocné děti. A také jsem udělala sbírku hraček též pro dětičky.
0: Tak jsme Mirce zavolali. Mirko, naše porota rozhodla o tom, že byste měla být odměněna. Tohle je dobrá zpráva dne a týdne. Mirko, posíláme vám náš speciální balíček z našeho e-shopu. Jsou tam kelímky, trička, spousta dalších blanických věcí, které byste vy jako posluchačka Rádia Blaník měla mít. Kam jsme se vám dovolali, Mirko?
3: Teď momentálně do Šaliny.
0: No, i do Šaliny vám klidně zavoláme, když nám pošlete dobrou zprávu. Mimochodem, dorazila nějaká dobrá zpráva už?
2: Ano, máme tady dobrou zprávu od Petra, tady napsal, mě moc potěšila moje holčička, protože se dostala na střední školu.
0: A my gratulujeme, rozdělte se i o vaše dobré zprávy, napište nám na 6318, co vás v poslední době potěšilo, budete z toho mít větší radost, když se rozdělíte, no a v pátek o to větší, protože opět můžete vyhrát, budeme odměňovat tu nejlepší dobrou zprávu týdne. Teď už Česný Hox, vy jste s Blaníkem a je minuta po 6:45.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, střetěž i nevíš,

0: Petr Hapka, kocour se schoulil na tvůj klín na konci dnešní první ranní hodiny. A na Blaníku už pro vás chystáme náplň té příští. Uslyšíte buty? František udělal všechno, co mu řekla. Hanku Zagorovou. Studánost výborná. A budou i olympici. Dušku nemít, nic mi nepoví. Hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé, teď je 6.53. Rádio
1: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí, zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
5: Renault nebo Dacia? Autostav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autostav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Krásné pondělní ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít opět slunečno a nadprůměrné teplo. V odpoledních maximech naměříme 26 až 29 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Za volantem.
7: Na dálnici D8 na půltém kilometru směrem z Lovosic na Prahu havarovalo osobní auto s nákladním. Místem projedete s menším zdržením. Na dálnici D10 na 27. kilometru od Turnova na Prahu stojí kamion v připojovacím pruhu. Dejte tam velký pozor. A na Benešovsku mezi Postupicemi a Jemništěm v Blanické ulici probíhají stavební práce a silnice zůstane zavřená do poloviny června. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu a krásný den.
13: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Plaga bude řešit testování páťáků a deváťáků. Záchranáři dostali ven z jeskyně pětici speleologů. Pražští radní budou řešit závěrečný účet hospodaření.
16: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministr školství Robert Plaga si zve na kobereček ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Důvodem je letošní testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Ministr je připravený testování přerušit anebo úplně zastavit. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování a kritiku vyvolala také část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Několik hodin trvala záchranná akce v Moravském Krasu. Z podzemí nakonec včera na povrch dostali pětici uvázlých amatérských speleologů. Všichni jsou v pořádku. Nahoru je museli dostat za pomoci dýchací techniky, protože se nemohli dostat přes úsek s vyšší hladinou nebezpečného oxidu uhličitého. Pražští radní dnes projednají závěrečný účet hospodaření města za loňský rok. Jednat budou také o zřízení pracovní skupiny k převzetí nemocnice na Františku Magistrátem. Na programu je také vyrovnání s firmou Goya za investice do divadla Pyramida na výstavišti. Zahradnice vysadí v květné zahradě v Kroměříži desítky tisíc letniček. S pracemi začaly v první polovině května a hotovo by měly mít do konce června. Výsadbu v ornamentálních záhonech popisuje zahradní architekt Pavel Novák.
17: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále aksamitníky vysazujeme, okrasné zelí, letos jsme zařadili i petunie. Oni si ty barvy hodně často opakují, u těch letniček je naštěstí větší výběr než u dvouletek.
16: Návštěvníci budou letničky obdivovat na Čestném dvoře před vstupem do Květné zahrady a také na Janákově parteru před kolonádou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník.
18: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno a pokud jste teď dávali dohromady svou vlastní zahradu, tak i to vám klidně proplatíme. Pokud jste nakupovali kytičky, sazeničky, hlínu, nářadí, postavili pergolu, cokoliv, prostě pošlete nám účtenku, ale může se to týkat samozřejmě něčeho jiného. Máme dost účtenek po víkendu.
19: No, kytičky jsem tam ještě neviděla, ale účtenek je dost.
0: Tak si do toho pustíme už za malou chvíli, ještě chvíli. Můžete posílat své SMSky teď Buty a František a za minutu bude 7. Dobré ráno.

0: Tak to byla Hanka Zagorová a Studánko Stříbrna.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A pokud teď máte puštěný Blaník, tak moc dobře víte, že dospívala Hanka Zagorová a že když vám za chvíli zavoláme, tak mi řeknete, kdo na Blaníku dospívala. Ale ještě předtím, pojďme si shrnout minulý týden, co jsme tady všechno proplatili.
3: V pondělí to byl kávovar, v úterý havarijní a povinné ručení, ve středu jsme proplatili telefon, ve čtvrtek oblečení do rehabilitačního centra pro manžela, no a v pátek to byl kosmetický stolek pro dvojčátka.
0: No a teď tady máme první účtenku tohoto týdne, už víš, co se na ní píše?
3: Já už to vím.
0: A vy se to dozvíte za chvíli. Já už to vím taky a jdu volat. Třeba je to právě ta vaše SMSka. Točeno. Stále ještě prostředníčkem, či ukazováček je stále zlomený. Podařilo se, doufám teda. Tak schválně, jestli se dovoláme. Zatím to nevypadá. Jsme tady dlouho neměli, že bychom se nedovolali. Může by to na druhé straně někdo nevzal. Hele, někdo tam je? Rádio Blaník, Petr Slíva, Adela Zahradničková, halo, halo, kdo je tam?
4: Dobrý den, Tomáš.
0: Tomáši, posílal jste nám SMSku?
4: Ano.
0: Vy jste v nějakém hodně hlučném prostředí teď, že jo?
4: Já jsem řidič autobusu, že?
0: Jo, vy jste řidič autobusu, tak to nebudeme zdržovat. Adel, co to máme dneska proplácet?
3: Dnes bychom měli proplatit pohonné hmoty za 3312 korun.
0: Do toho autobusu jsou ty pohonné hmoty?
4: Ne, to je do osobáku.
0: A máte v tom autobusu puštěný Blaník?
4: Ano.
0: A víte, kdo dospíval?
4: Ano, Zagorová.
0: No vidíte, tak dneska už nemusíte jezdit, protože my vám to proplácíme.
4: Ježíš, děkuju.
0: Máte vyděláno 3312 korun do autobusu.
4: Děkuju.
0: Tak Tomáši, vy jste z Vitonic, kde jsou Vitonice?
4: U Dolních Královic.
0: Tak, teď už nám to začíná pomalinko vypadávat, tak nám víte co, pokuste se udržet na lince, mějte se krásně a šťastnou cestou, ano. Naslyšenou.
4: Děkuju,
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: I Can See Clearly Now a Jimmy Cliff na Blaníku. Před chvílí jsme proplatili první účtenku tohoto týdne, zatímco v pátek jsme se dovolali do brněnské Šeliny. Tentokrát to bylo do autobusu Tomášovi a propláceli jsme pohonné hmoty. Do toho autobusu jsou ty pohonné hmoty?
1: Ne, to je osobáku.
0: A máte v tom autobusu puštěný Blaník?
1: Ano.
0: A víte, kdo dospíval?
1: Anna Zagorová.
0: No vidíte, tak dneska už nemusíte jezdit, protože my vám to proplácíme.
1: Děkuju.
0: Máte vyděláno 3312 korun do autobusu. Tak zdravíme do každého dopravního prostředku, ve kterém hraje Blaník, a čekáme i na vaše SMSky. Napište nám, co byste chtěli proplatit, za co jste utratili peníze, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 603 118 118, a zítra po 7 zase proplácíme.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A teď se ohřejeme.
3: Je to tak, už teď jsou ty teploty totiž poměrně vysoko. Nejtepleji máme v Brně a v Pardubicích, ty schodně hlásí 19 stupňů Celsia, Praha 18 stupňů. Chladněji máme na západě, tady se teploty pohybují okolo 15 stupňů Celsia. V maximech dnes ale bude až 30, na severovýchodě okolo 23 a svítit bude sluníčko. No a jak bude vypadat zbytek týdne, tak to nám prozradí Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: I po zbytek týdne bude slunečno a většinou i teplo. Ve středu se během dne oblačnost přechodně zvětší a hlavně na východě a severovýchodě se místy mohou vyskytnout přehánky. Další možnost srážek je pak až o víkendu, ale to je ještě poměrně daleko. Co se týče teplot, tak ranní teploty budou ještě v úterý a ve středu od 15 do 10, v údolích o jedného teplota klesne až k 8 stupňům Celsia, ve čtvrtek a pátek pak už chladnější rána od 9 do 4 stupňů. Odpolední maximální teploty budou v úterý ještě vysoké, od 27 do 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů. Během středy pak čekáme mírné ochlazení, ve středu čekáme maxima od 20 stupňů na severu Čech po 30 na jihu Moravy. Ve čtvrtek by mělo být pak nejchladněji z celého týdne a maxima budou od 19 do 24 stupňů. Pátek už opět teplej od 22 do 27 stupňů Celsia.
0: Tak to byl Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu. Tohle už je 8. den od Olympiku. Přestože je to v rozporu s kalendářem, který hlásí, že dneska je tady první den tohoto týdne, ale 25. den v měsíci květnu. Dobré ráno.

0: Pátek za pyžamo na Blaníku, ven z pyžam a nezapomenout podat přihlášku. Budoucí studentky a studenti, pokud to nevyšlo na poprvé, vyjde to na podruhé, svět se nezboří, ale je potřeba to stihnout. Dneska totiž končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY, podat mohou až dvě přihlášky do oboru s talentovou zkouškou a až tři do oboru bez ní. Střední školy mimochodem nabídly pro druhé kolo zhruba 24,5 tisíce míst ve čtyřletých a kratších oborech. Osmiletá gymnázia nabídla 200 míst a ta šestiletá asi 50 míst, takže místo ještě je, jenom to nezaspat. Krátké zprávy za chvíli a teď je 7:20. Radio Blaník.
1: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
3: Tak je to totálka.
4: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
8: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
12: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
14: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada. ČES v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz

0: víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech už sklízíme, jahody jsou všude.
4: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
5: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
4: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
6: Jde na vás jaro? Na nás taky.
7: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
8: Ve vlaku či autobusu,
9: v čekárně u lékaře,
8: anebo na procházce v lese.
9: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
8: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online
9: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
10: Za volantem.
11: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy od Lovosic a podrobnosti zná Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním se vyšetřuje na příjezdu do Prahy po dálnici D8 před exitem z Diby. Projíždějte s opatrností.
11: Pozor dejte na Benešovsku mezi Postupicemi a Jemništěm v Blanické ulici. Probíhají tam stavební práce a silnice zůstane zavřená do poloviny června. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
13: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
10: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
14: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Česko má za sebou první dva tropické dny. Přes 30 stupňů bylo nejen v sobotu, ale také včera. To už teplotní rekordy padly na skoro 2/3 stanic. Nejtepleji bylo v Doksanech 32,2 stupně Celsia. To je o 1 stupeň víc, než bylo v sobotu. Ve skalách v Adršpachu na Náchodsku se zranil 57-letý horolezec. Muž spadl z asi 15 metrů a poranil si záda a pánev. Vrtulník ho transportoval do Královéhradecké nemocnice. Cena za bezbariérový přístup na nádraží v Kolíně stoupne o 252 miliony korun. Důvodem je neodpovídající projektová dokumentace a také úpravy technického řešení. Prodlouží se ale i termín dokončení. Počet podezření na nákazu ebolou v Kongu už překročil 900. Uvedla to agentura AP s odvoláním na koňskou vládu. Potvrzených případů je přes 100. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
10: Petrem Slívou.
16: Dobré pondělní ráno ode mě i od Adel, zejména všem violám, které mají dneska svátek. Už jste měli letošní první klíště? Ne. Tak dneska jej možná získáte. Jak je to možné? Tak o tom bude řeč už za malou chvíli. Za 2,5 minuty bude 7:30.

0: Krištof, Sima Martauzová a Hvězdáři na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Klíšťata. Nechci recitovat takovou tu reklamní básničku, ale faktem je, že jdou po nás a to nejsem paranoidní. Dneska se celá mapa Česka zbarví na mapě Českého hydrometeorologického ústavu takovou tou hnědou barvou pro stupeň 4, to znamená stupeň, kdy je aktivita klíšťat hodně vysoká. V úterý klesne na 3. stupeň, jenom na západě Středočeského kraje a v Plzeňském kraji, jinak zůstane na tom dnešním stupni. No, nejlepší klíště je to, které se do vás nezavrtá. A když už se zavrtá, tak co dělat?
3: Ideální je vytahovat ho co nejdřív, ideálně pinzetou nebo speciálním háčkem, pomalu a přímo ven, žádné oleje, krémy ani vypalování, to může riziko nákazy naopak zvýšit a po vytažení místo vydezinfikujte a pár týdnů sledujte, jestli se neobjeví zarudnutí nebo příznaky jako únava nebo horečka. Ale nejlepší ochrana je pořád prevence, takže světlé oblečení, repelent a kontrola po návratu z přírody.
0: Přesně, a když se to zarudnutí objeví, tak šupem na nic nečekejte a honem k doktorovi. Tak přejeme samozřejmě, abyste žádné klíště nedostali. Dneska obzvláště pozor a v těch příštích dnech taky. Tohle už je Elána. Čekám tě, láska. Vy jste s Blaníkem 3 minuty po půl osmé. Dobré ráno.

0: Waka Waka, Shakira na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Tak už je to tady zase, pokud jste před víkendem umyli auto, tak už si rezervujte místo ve frontě na myčku, protože ještě do poloviny týdne nad Českem vydrží prach ze Sahary, který se objevil už o víkendu. Nad našimi hlavami se bude prach držet ve výšce kolem 2 kilometrů a vydrží do středy. A jaké počasí k tomu budeme mít, jako na Sahaře?
2: No, vlastně skoro jo. I dnes padne ta tropická třicítka podobně jako o víkendu. Na severovýchodě tady teploty nepřesáhnou 23 stupňů a na horách bude okolo 21 a po celý den dnes očekávejte sluníčko. Bude jasno, zpočátku polojasno.
0: No prostě, když je venku horko, u moře se to dá lépe zvládat. Vadí vám davy turistů? A už jste zkusili Albánii? Vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style a překvapí vás možná víc, než čekáte, balkánskou atmosférou, dlouhými plážami, přátelskými lidmi. I místy, která si stále drží svou autentičnost, ochutnat můžete čerstvé ryby, grilované maso, i jednoduchou kuchyni se středomořským nádechem. Za výlet stojí historický Berat zapsaný na seznam UNESCO, živý drač nebo barevná tyrana a pokud máte rádi přírodu, tak vás čekají horské oblasti, ideální natury i výšky jeepem. Let trvá do Albánie necelé 2 hodiny a z Blue Class budete mít o zábavu postaráno i během cesty a stačí vám jen občanka. A z Blue Style můžete vyrazit už 2. června z Prahy anebo z Brna na 8 dní, 7 nocí s all inclusive od 8 990 korun. Za osobu ideální variantou je třeba hotel Savotel.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
7: Senkor.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
10: V Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
16: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
17: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: syn.
1: Koukáme, jak celá země vstává. Michal Tučný na Blaníku. Ano, koukáme, nestačíme se divit, kolik z vás už je vzhůru. No a dneska se bude hodit hodně energie, protože budeme fandit ve čtvrtfinále. Teda budeme fandit hokeji, Češi jsou ve čtvrtfinále, to už víme. A teď přichází ta nejoblíbenější česká disciplína, postupová matematika. Ne, ještě teda nehrajeme playoff, ale už několik dní počítáme, kombinujeme a zjišťujeme, koho bychom ideálně chtěli. Dneska nás čeká ještě to Norsko v té základní skupině, tak budeme samozřejmě taky držet palce, ale více si o tom řekneme v té příští hodině v hokejovém speciálu po půl deváté. Ale doufejme, že příští dny budou plné dobrých zpráv, ale my se probíráme vašimi dobrými zprávami už od samotného rána. Jako třeba.
2: Třeba Jana od Leče nad Sázavou tam nám napsala: mě udělalo velkou radost Mechanics autoservisu, protože mi brzy opravil auto. Měla jsem zrovna narozeniny a svátek, když mi auto kleklo, no a bez auta to na vesnici dnes nejde.
1: No to nejde, to nejde. Narozeniny a svátek v jednom dni asi, že?
2: Asi vypadá to tak.
1: Děkujeme.
2: Přidám Martinu: dobré ráno, Blaničku, pro mě je dobrá zpráva to, že po 5 dnech od na jednotce intenzivní péče půjde na normální pokoj moje 4letá vnučka.
1: Je, tak ať to dobře dopadne a hodně zdraví, ať je brzo doma hlavně. A pište nám taky na 6318 118. Čekáme na vaše dobré zprávy a v pátek budeme opět odměňovat. Tohle už je Divokej byl a síť je 751. Dobré ráno.

0: Tak to byla Síť od Divokýho Billa. A tohle už je muzika Karla Gotta, kterou uslyšíte v té příští hodině z Blaníku. Taky vyznání Petra Koláře. A bude i slza. Hezky české na Blaníku i po osmé, teď je 7:54.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít opět slunečno, pršet nebude vůbec a čekají nás letní teploty. V odpoledních maximech naměříme 26 až 29 stupňů ve stínu. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
8: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Blaník za volantem.
7: Hromadná nehoda 4 aut vás přibrzdí na příjezdu do Prahy od Brna a provoz vás po D1. Podrobnosti přidá Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
9: Komplikace očekávejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Na 13. kilometru bouralo v levém jízdním pruhu několik aut. Do kolony se brzdí na 14. kilometru a zdržení je do 20 minut. Na dálnici D11 na trase z Hradce Králové do Prahy po pojíždí řidiči 20 minut mezi 15. a 11. kilometrem.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Schillerová řeší změnu u takzvaných transformovaných penzijních fondů. Česko si připomene ztracené děti. Plzeň se chystá na letní koupací sezónu.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministryně financí Alena Schillerová chce zrušit takzvané transformované penzijní fondy, a to do 10 let. Do těchto fondů už není možné od konce roku 2012 vstupovat. Podle zákona musí vykázat nezáporný výnos. Podle dřívějších informací bude budoucnost transformovaných fondů řešit novela zákona, kterou ministerstvo financí nachystá pro vládu do konce června. Česko je dnes pomněnkový den, připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí a symbolem je pomněnka. Má upozornit veřejnost na fenomén ztracených dětí, dětí na útěku, třeba kvůli domácímu násilí, anebo naopak i na hledání dětí, které si chtějí ublížit. Modře se například rozsvítí Petřínská rozhledna v Praze. Podpora sportu v posledních letech roste. Třeba v Mělníku letos míří do sportovních klubů rekordních 20 milionů, což je nejvyšší částka v historii města. A na co peníze půjdou, ví mluvčí radnice Jan Nováček.
3: Například na pořádání turnajů a závodů, opravy a údržbu sportovišť, práci s mládeží nebo podporu trenérů. Mělničtí sportovci se v posledních letech začínají znovu stále více prosazovat, ne na republikové, ale i na mezinárodní úrovni.
2: Podpora směřuje do volejbalu, fotbalu, hokeje, veslování, házené a nebo třeba do juda. Bolevecký rybník v Plzni má před sezónou čistou vodu. Rozbory navíc ukazují extrémně nízký obsah živin potřebných pro růst synic. Dostatek vody mají i další rybníky bolevecké soustavy. Město letos zprovozní nová koupací mola na velkém boleveckém rybníku a malý bolevecký rybník čeká odbahnění. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: Dobré ráno, v pondělí 25. května, minutu před 8 hodinou. Už tuto sobotu tady bude Konopiště, každoroční oslava narozenin Rádia Blaník. A ty letošní narozeniny budou už 27.
1: Hvězdy Konopiště
0: na Rádiu Blaník.
4: Kdo nezažil, neuvěří, kdo zažil, chce znovu. A i letos bude plno těch, kteří ještě nezažili, těch, kteří si to dají znovu. Chcete být přitom, přestože je vyprodáno? No, možnost tady pořád je. Vy si totiž můžete ty poslední vstupenky vyhrát v našem vysílání. Poslouchejte mezi 8 a 19 hodinou pečlivě Blaník. A zkuste si odchytit písničku od dnešní hvězdy Konopiště. Jakmile se ozve její písnička, dovolejte se po jejím doznění jako první na 800 109 109. No a teď ještě jedna otázka teda. Kdo je tou dnešní hvězdou Konopiště? Mohlo by pomoci tohle. Tak hodně štěstí.
1: Koncert pro

0: rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z Vonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
1: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Tak Petra uslyšíte v sobotu na Konopišti. To byl Petr Kolář a Vyznání na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Jaké počasí bude v sobotu, tak to zatím úplně přesně nevíme, protože ani meteorologové v tom ještě nemají jasno, ale jasno nás čeká rozhodně dneska, jasno bylo o víkendu. Prostě horko, to je to, co Česko řeší v posledních dnech. Zatím se dá v noci větrat, tak to není tak úmorné, ale přes den už to úmorné být může. A vedro ve městech už dávno to není jenom nepříjemnost, ale velké téma pro architekty i vědce. A teď přichází možná trošku překvapivý pomocník. Kdo je tím pomocníkem?
3: Tím pomocníkem by mohlo být mech. Startup Life Labs vyvinul speciální živé stěny, na kterých mech přirozeně roste a funguje nejenom k tomu ochlazení budov, ale zároveň funguje jako obecně tepelná izolace, takže v zimě naopak může udržovat teplo vevnitř a funguje také jako přírodní filtr vzduchu. Dokáže zachytit škodlivé látky, ochlazovat budovy během léta, no a v zimě, jako jsem zmiňovala, naopak to teplo tady udržet.
0: Takže si prostě zvenčí nechám barak porůst mechem.
3: Ano, a vypadá to, já vidím tady vizualizaci, jak by to mohlo vypadat na internetu, a vypadá to ještě krásně ke všemu.
0: No, vypadá to trošku jako pařezová chaloupka od Přemělka Bochomurky. Takže možná přijde doba, kdy největší frajeři ve městě už nebudou mít klimatizaci, ale pořádný mech na zdi. Já jsem včera teda na zkoušku objednal mobilní klimatizaci za necelé 3000 korun z jednoho obchodu s potravinami, protože u nás se to v podkroví nedá vyřešit jinak než právě mobilní klimatizací. Nedá se tam ani zavěsit ta normální, tak teď jenom čekám, co mi přijde. Na to bude pěkná skládačka. No, možná to vyřeší ten mech nakonec. Teď už Far Corporation a Stairway to Heaven. Klasika. 8 hodin a 10 minut na Blaníku.

0: Provená verze slavné písničky Led Zeppelin Stairway to Heaven v podání Far Corporation. Stairway to Heaven, schody do nebe. Adele před chvílí poslala pro změnu do pekla koblihy od maminky, když se zkusila trošku přihřát mikrovlnce. Teď je z toho tvaru něco jako v dole, konzistencí to připomíná možná něco mezi popcornem a tupinkou. Jak to chutná?
1: No, chutná to dobře. A řekla bych, že jak se říká, že kdo sní ten spálený kousek, tak to je proto, aby byl krásný, tak já budu úplně nejkrásnější na světě. Ale snědla jsem to, tak bylo to od maminky, tak
0: Koblihy nepatří, ale kdyby se to rozmlátilo kladivem, zalilo jogurtem, tak je z toho možná docela slušná granula kupava. Pojďme na počasí. Sluníčko, Rádia Blaník.
1: Rádio Blaník. Dnes nás čeká další slunečný den, podobně jako o víkendu. Dnes bude hlavně jasno, teď po ránu polojasno. Nejvyšší denní teploty 25 až k tropické 30, na severovýchodě bude k okolo 23 a jinak bude foukat slabý vítr. No a jak bude vypadat ten zbytek týdne, tak to ví Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: I po zbytek týdne bude slunečno a většinou i teplo. Ve středu se během dne oblačnost přechodně zvětší a hlavně na východě a severovýchodě se místy mohou vyskytnout přehánky. Další možnost srážek je pak až o víkendu, ale to je ještě poměrně daleko. Co se týče teplot, tak ranní teploty budou ještě v úterý a ve středu od 15 do 10, v údolích ojedinělá teplota klesne až k 8 stupňům Celsia, ve čtvrtek a pátek pak už chladnější rána od 9 do 4 stupňů. Odpolední maximální teploty budou v úterý ještě vysoké od 27 do 32, na severovýchodě kolem 26 stupňů, během středy pak čekáme mírné ochlazení, ve středu čekáme maxima od 20 stupňů na severu Čech po 30 na jihu Moravy. Ve čtvrtek by mělo být pak nejchladněji z celého týdne a maxima budou od 19 do 24 stupňů. Pátek už opět teplej od 22 do 27 stupňů Celsia.
0: No tak jisté je, že přinejmenším v tu první polovinu týdne se budeme cítit trošku jako dolčina kobliha. Teď už slza a každej sám na Blaníku. Je 8:45.

0: Slza a každej sám. V dobrém ránu na Blaníku jsou místa, kde rozhodně nebudete sami. Jestli někde letos začíná léto opravdu naplno, tak je to u Máchova jezera. V Doxech totiž finišují přípravy na sezonu a připravují tam novinky pro návštěvníky. A zrovna ve chvíli, kdy v Česku padají teplotní rekordy a lidé začínají hledat každou možnost, kde se ochladit, tak na městských plážích přidávají samoobslužné platební kiosky. Nově budou k dispozici taky dvě hřiště, rozšíří se i půjčovna lehátek a slunečníků a tak dále a tak dále. Trošku se teda zvýší vstupné, ale to se dneska zvyšuje úplně všechno. A když si člověk uvědomí, že právě v Doxech v posledních dnech opakovaně padaly jedny z nejvyšších teplot v republice, tak možná se tam letos budou lehátka obsazovat rychleji než parkovací místa u supermarketu před Vánoci. Krátké zprávy už za malou chvíli, teď je 8 hodin a 19 minut a vy jste s Blaníkem. Rádio Blaník.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník. Ano, už pozítří vyspovídám dalšího parťáka, totiž parťačku. Tentokrát to bude ředitelka nadace Tomáše Bati, Gabriela Končitíková, a bude to velice zajímavé. Letos totiž slavíme 150 let od narození Tomáše Bati. Tak leďte Blaník, pozítří, tedy ve středu, mezi 4. a 5. odpolední.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
6: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jo, jak má být.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
13: Nejlevnější pneu.cz.
14: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
15: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou. Přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
16: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
17: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
18: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
13: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo. Zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
18: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
13: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
19: Síť očních klinik.

0: www.neovize.cz. Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
1: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Kolona na D1 před Prahou se pomalu rozjíždí, ale provoz vázne na Pražském okruhu. Podrobnosti zná Markéta z dopravního centra ŘSD.
4: Komplikace očekávejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1, kde se zdržíte 20 minut mezi 21. a 14. kilometrem. Důvodem byla dopravní nehoda na 12. kilometru, která již ale nebrání provozu. A na Pražském okruhu se utvořily kolony v obou směrech před Ořechem. Zdržení aktuálně nepřesáhlo 20 minut.
5: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
6: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Vláda dnes projedná změny v poskytování humanitární dávky pro držitele takzvané dočasné ochrany. Na programu je i předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství. Uctěním památky obětí nacismu v Brně skončí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se poprvé konal v Česku. Okolí kolejní ulice u vysokoškolského kampusu v Pražských Devicích čeká změna. Zdejší parkoviště se na měsíc promění na sportovní a pobytovou zónu pro obyvatele i děti. Přeměna je součástí přehlídky ateliérové tvorby. Evropská centrální banka chce, aby finanční instituce zabezpečily své počítačové systémy. Na zítřek proto svolala zástupce bank na mimořádné jednání. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
7: Dobré ráno Rádia Blaník
2: s Petrem Slívou.
8: No a za chvíli to na Blaníku bude zase o vašich dobrých zprávách, ale mám tady pro vás ještě jednu speciální, takovou ptačí říše, to se ti bude Moniko líbit, protože se týká čápu, to máš ráda.
6: To je paráda, půjdu poslouchat.
8: Ty sleduješ čápy, že jo?
6: Ano, živě na kamerách.
8: Přesně tak. Tak o tom za chvíli, za 3 minuty bude 8:30, dobré ráno, je pondělí 25. května.

0: Je ráno, ano, Václav Neckář na Blaníku.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: A teď ta dobrá zpráva, která potěší nejenom Moniku, která sleduje dění na Čapích hnízdech přes kamery a ví přesně, kdo se kde vylíhnul. Ne vždycky to ale v tom hnízdě dopadne dobře, ale tahle zpráva má naštěstí teda dobrý konec. Ochránci ze záchranné stanice v Pavlově na Havlíčkobrodsku minulý týden přijali 6 malých čápů ze 2 hnízd. V obou případech totiž uhynul jeden z rodičů. A protože čápata jsou příliš malá, tak jeden rodič by je prostě sám neuživil. A hasiči museli pomocí výškové techniky sundat mláďata z hnízd na komínek, převést je do stanice. Teď se tam o ně starají, mají tam pořádný jídelníček, zahřívací lampu a hlavně dávají pozor na to, aby nepřišli do kontaktu s lidmi, aby se potom mohli čápata vypustit do volné přírody. Takže vlastně dobrý konec a teď ty dobré zprávy od posluchačů.
3: Třeba z Náchoda nám napsala Gábina: dobrý den, Blaníčku, mě potěšila zpráva o přijetí syna na mezinárodní krasobruslařské soustředění.
0: To jo, dobrý, gratulujeme.
3: Přidám od Ivy z Plzně SMSku: dobré ráno, Blaníčku, pro mě byla dobrá zpráva, že jsem všechna lékařská vyšetření měla OK a příští týden mi vymění kyčelní kloub a já zase budu moc chodit na další procházky.
0: Gratulujeme a držíme palce.
3: A přidám ještě SMSku od Honzy, toho potěšilo víkendové počasí, protože bylo tak akorát na dlouhý výlet.
0: Děkujeme, Honzo, i za tuhle tu zprávu a pište nám dál vaše dobré zprávy a pište na 600 318 118, rádi je pošleme dál a v pátek třeba vyhrajete. Držíme vám palce. Teď už Tereza Mašková, Marek Lambora a náš příběh na Blaníku 3 minuty po půl deváté.

0: Posloucháte pondělní Dobré ráno na Blaníku, tohle byla Suzy Quattro. Tak čtvrtfinále je jisté, zbytek je ve hvězdách. A více už Monika Holubová.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezké ráno, hokejisté Slovenska utrpěli po vítězné řadě během dvou dnů dvě porážky. V sobotu prohráli s Českem a včera podlali Kanadě vysoko 5-1. A právě s Kanadou, která vyhrála už po šesté, budeme hrát zítra. Slovensko tak promarnilo svoji šanci zajistit si postup do čtvrtfinále a zítra si o něj zahrají v přímém souboji se Švédskem. Záležet ale ještě bude i na výsledcích zbývajících dvou duelů Norska. A právě Norové budou dnešním naším předposledním soupeřem v základní části. Severané na letošním turnaji předvádějí výborné výkony a mají šanci poprvé postoupit od roku 2012 do vyřazovací fáze. A zápas to nebude jednoduchý, jak nám potvrdil i trenér Vladimír Martinec.
3: Všichni dobře brusli, mají to dobře organizovaný, většinou jim chytá výborně gólman, takže to není jednoduchý, tohle to mě dokážou a dokážou vytěžit z minimum maximum.
2: A těžké to bude i podle trenéra Rulíka, podle kterého bude Norsko hodně nebezpečné. Norové totiž dokázali vzít body Kanadě i Švédsku. Dnešní utkání začne v 16:20. Pokud český tým skončí na prvních dvou místech, vyhne se nejsilnějším týmům z Curychu, tedy Finům a domácím Švýcarům. Včera také hráli Finové, kteří zůstávají i po šesti zápasech 100% a v tabulce skupiny A jsou druzí o skóre za domácím Švýcarskem. Večer porazili Rakousko 5-2. V druhém odpoledním utkání dnes vyzvou Spojené státy Maďarsko. Tolik hokejový speciál, další to bude před půl druhou.
1: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: No a fandit vám budeme i při hledání tajemného roku, ke kterému dojde už v té příští hodině, a jedna malá nápověda. Už za chvilku.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Tak děti, pojďte domů.
11: Ale my jsme doma tady.
12: A je nám tu dobře.
13: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
12: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: láskou nám je líp, Lucka Vondráčková, Pepa Wagner na Blaníku, 8:45, 9:00 se blíží a sní...
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A sní hledání tajemného roku, roku, ve kterém se na televizních obrazovkách poprvé objevil seriál, ze kterého je tahle ukázka.
3: Tak tohle je celá naše rodina. Táta, máma, Matěj, já a babička.
0: No jo, ale co to je za rodinu? Tak více si řekneme po deváté, teď ještě Freddie Mercury na Blaníku.

0: The Great Pretender a Freddie Mercury na Blaníku na konci dnešního dobrého rána. No a v příští hodině už ten slibovaný tajemný rok a taky tyhle písničky. Písnička, která nám hraje do kalendáře, Modrý pondělí od Argemy, spatřilo světlo světa právě v tajemném roce, stejně jako tahle písnička od Ivety Bartošové. A nebo tahle od Lucie Bílé. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté. Rádio Blaník.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
2: Více na prodejny Zeman.cz.
5: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
6: Počasí.
7: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít opět den zalitý sluncem, pršet nebude vůbec a čekejte i nadprůměrné teplo. V odpoledních maximech naměříme 26 až 29 stupňů ve stínu. Teď se vydáme na cesty.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Blaník za volantem.
7: Zdržíte se na D10, D1 i na Pražském okruhu. Podrobnosti zná Markéta z dopravního centra ŘSD.
12: Komplikace očekávejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1, kde se zdržíte 20 minut mezi 21. a 14. kilometrem. Na dálnici D10 na 11. kilometru před sjezdem do Staré Boleslavy částečně blokuje levý jízdní pruh, nehoda 3 osobních aut. Počítejte s 10-minutovým zdržením. A na Pražském okruhu se utvořily kolony v obou směrech před Ořechem. Zdržení 20 minut.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
14: Nákupy z Číny se už brzy prodraží. Obce můžou využívat novou aplikaci. Úprava Kolínského nádraží se prodraží.
15: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Levné nákupy z čínských obchodů čekají změny. Od 1. července se totiž bude nově clo vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur, tedy i na malé balíčky, které se lidé objednávají za pár desítek korun. Od léta tak část zboží výrazně zdraží a výhoda čínských tržišť se začne zmenšovat. S plánováním kapacit školek do roku 2035 pomůže obcím nová aplikace. Je na webu Ministerstva školství a pracuje s aktuálními daty České statistického úřadu, hlavně s vývojem porodnosti a migrace obyvatel. Potřeby mateřských škol modeluje do roku 2035. Cena za bezbariérový přístup na nádraží v Kolíně stoupne o 252 miliony korun. Důvodem je neodpovídající projektová dokumentace a úpravy technického řešení. Prodlouží se taky termín dokončení. Hotovo mělo být původně letos, ale nyní Správa železnic počítá s dokončením až na konci roku příštího. Liberecké muzeum nabídne různé pohledy na válečné události v Sudetech. Stavební úpravy pro budoucí výstavu pod velkou vstupní věží začnou ještě letos. A víc tomu říká zástupce ředitele muzea Ivan Rous.
16: Bude to pod tou hlavní velkou vstupní věží v suterénních prostorech. Ta expozice nebude velká plochou, ale o to víc bude vybavena moderními technologiemi. Už to bude opravdu čistě interaktivní expozice.
14: Návštěvníci si budou moci vybrat program, který ukáže válečné události očima českého četníka, židovské dívky, německé dělnice anebo příslušníka SS. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
3: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: Tak se do toho dáme. První hledání tajemného roku v tomto týdnu. Bez vás to zase nepůjde. A na vaše tipy a na vaše vzpomínky čekáme na našich známých telefonních číslech, ale pro jistotu je připomenu 800 109 109, to je to telefonní číslo, na které můžete zavolat a rozdělit se o svůj tip a vzpomínku a popovídáme si o tom, nebo to můžete dát do SMSky a odeslat na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 108.

0: Emilia Rydberg, takhle se jmenuje celým jménem tahle ta švédská zpěvačka. Emilia a Big Big World a hudební vzpomínka na Tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A před chvílí Argema a Modrý pondělí. A jaké jsou ty vaše vzpomínky na Tajemný rok, respektive jaký rok to vůbec je?
3: Napsala nám třeba Zdena, ta si myslí, že jde o rok 1998 podle ukázky ze seriálu.
0: Děkujeme.
3: Stejný rok nám tady typuje Katka z Olomouce. V roce 1998 jim bylo 25 a napsala, to jsem ještě neměla žádné starosti.
0: Díky, Katko.
3: A seriálová ukázka napověděla i Hance z Prahy. Ta typuje rok 1998, bylo jí 1,40 a napsala a 20-letá dvojčata vylétala z mámy na hotelu.
0: Díky, díky. No tak se podíváme na ten seriál, o kterém je řeč. Malou ukázku jsem pustil už před 9. hodinou, tak teď bude trošku delší.
4: Tak tohle je celá naše rodina. Táta, máma, Matěj, já a babička. To stvoření uprostřed, to je sestra. Vzadu je náš nový statek. Spadl nám do klína jako slepému housle. Už 14 dní na něm hospodaříme. Prostě typický sedláci.
0: No jo, tak to je celá ta jejich rodina. Ale co je to za rodinu? Je to rodina Kudrnových. V seriálu Ranč u zelené sedmi, který měl premiéru v televizi právě v Tajemném roce. Miroslav Noga, Milena Štajnmaslova, Jana Štěpánková, Lubomír Kostelka, Patky, Pavel Zadníček a tak dále, ti všichni si zahráli v seriálu Ranč u zelené sedmi a to by mohla být nápověda, která by vás mohla přivést ke správnému Tajemnému roku. Tak ještě jedna ukázka.
5: Kluci, maminka si myslí, že nemám rád přírodu, že jsem proti všemu živému. Opak je pravdou. Doma v mé činžákové pracovně nepřicházela mě ani polovina nápadů jako tady. S nebeskou klenbou nad hlavou a slepičím trusem pod nohama.
0: Tak Ranč u zelené sedmi, dnešní první slovní nápověda. Volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118. A tady je Leona Machálková a Žízení lásky.

0: písnička, která zazněla ve filmu Armageddon, to byly Aerosmith na Blaníku.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: My jsme si ale připomněli seriál, český seriál, který se v televizi objevil právě v tajemném roce a který se jmenuje Ranč u zelené sedmi. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: N. Vaňková, Praha 9. Já bych řekla, že to je z roku 1998, Ranč u zelené sedmi.
0: A co jste dělala, paní Vaňková, vy v tom roce?
2: V tom roce jsem měnila zaměstnání, protože to byly devadesátky a dělala jsem ve spořitelně a užívala jsem si ještě zdraví.
0: Přeju vám taky hodně zdraví i do těch budoucích ano. let a mějte se krásně a děkujeme, že jste zavolala. Naslyšenou.
2: Vám taky, nashledanou.
0: Pojďme na SMS, Karel.
3: Napsala nám Jiřina z Hlinska. Ahoj, Blaníčku, myslím si, že jde o rok 98 podle písniček. Byla jsem jako oper v Německu a trochu mi tam bylo smutno, ale dobrá zkušenost.
0: Určitě, děkujeme.
3: Přidám další tip na rok 1998 od Ivany z Vysočiny. Typuje podle písniček a napsala, to mi bylo 27 a v té době jsem byla na mateřské, takže to bylo fajn.
0: Děkujeme.
3: A potom přidám další tip, a to na rok 1997 a ten nám tady typuje Ilona z Prahy.
0: Tak děkujeme, Ilono. A co vy? Jaký rok typujete? Zavolejte, napište.
1: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Tak tahle písnička se sice jmenuje Nekonečná, ale ve skutečnosti trvá 3 minuty a 3 vteřiny. To byla Iveta Bartošová, písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník.
0: A my už jsme si připomněli v té první slovní nápovědě seriál Ranč u zelené sedmi, který se objevil v televizi právě v Tajemném roce, a tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Franta. Řekl by si rok 97 a točilo se to v Hořovicích na Krétě, v hospodě.
0: Byl jste u toho?
2: Já jsem tam byl s dětma i podívat, ano.
0: Hrajete v tom? Objevíte se tam někde?
2: Ne, jenom jsme byli, protože tam byl štáb, takže...
0: Jo, já myslím, jako, že v komparsu. Podívat,
2: jenom v komparsu seděl už ve města, takže jsme šli jako ze zvědavosti spodívat.
0: Takže typujete rok 97 podle Ranče u zelené sedmi?
2: Podle Ranče už zelené sedmi, ano.
0: Moc vám děkuju, krásný den, naslyšenou.
2: Já vám takový krásný den, shledanou.
0: Adel, přihodě SMSky, prosím.
3: Typuje nám tady Tonda z Kladna, rok 1998, a napsal, v tomto roce jsem se ženil, narodila se nám dcera, no a hlavně to na Gáno.
0: Ano, důležitější než svatba a porod.
3: Přidám další tip od Zdeňky, ta typuje stejný rok 1998, napověděl jí Ranč u zelené sedmi a napsala, tenkrát jsem jako puberťačka byla zamilovaná do postavy Štěpána.
0: Díky.
3: A přidám ještě jeden tip na rok 1998, ten nám napsala Katka, napsala, bylo mi krásných 24 let a přes rok jsem žila v Holandsku.
0: Děkujeme i za tuhle vzpomínku. Jaké vzpomínky máte vy a jaký rok typujete? Zavolejte nám to na 800 109 109, nebo napište na 603 118 118. Další nápověda už za chvilku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník.
4: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz pro vás máme další zajímavé povídání a rovnou 2 díly o Švýcarsku s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. Probrali jsme, jak strávit ve Švýcarsku aktivní dovolenou a taky horu Rigi.
5: Rigi je hora, která se říká Královna hor, protože jak je v tom centrálním Švýcarsku, tak i na břehu jezera. Byla vlastně první, kam se takový ty romantici vydali, jako byl to takový ten první cíl cestovatelů typu Goethe a Mark Twain a Královna Viktor a tak, to bylo oblíbené. A nebyl zase tak dramaticky neschůdnej a vysoký a nádherné výhledy odtud. Takže Královna hor nad jezerem Lucenským s výhledem na 13 jezer.
4: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
1: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: CarGlass opraví, CarGlass vymění.
8: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, ty ho nebyl, já si tě neudělal.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
11: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
12: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
13: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
12: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
13: Nové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
12: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
13: Více na herman.cz.

0: postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
6: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
7: Počkej, v čí pr...
6: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
7: To zní hustě. Kde to je?
8: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
9: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Millennium a Robbie Williams.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Další pecka z tajemného roku. Já se ještě vrátím k těm českým písničkám, které jste v tajemném roce mohli slyšet poprvé a které už jste dneska slyšeli. Modrý pondělí od Argemy, Žízeň lásky od Leony Machálkové a Nekonečná od Ivety Bartošové. A řeč byla taky o seriálu Ranč u zelené sedmi, který měl premiéru právě v tajemném roce. Tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Román, komu to? Já bych chtěl na Tajemný rok. Já bych si tipnul 98.
0: A proč? Podle čeho?
3: Tak nějak.
0: Tušíte?
3: Napadlo, no. Ne, tuším, něco jsem zaslech, že jo? A myslím si ten Ranč u té zelený sedmi, protože jsme byli doma, narodil se kluk, takže zrovna v tom roce a tak nějak jsme na to i koukali. No, myslím si, že to je ten rok.
0: Děkuju za vzpomínku i za ty, mějte se krásně, naschledanou.
3: Taky, díky, naschle.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Čárku kruku 1998 přidává Pavla, které se v tom roce narodili dvojčata.
0: Děkujeme.
4: No ale k těm vnoučatům taky jasně. Dojde, protože nám napsala Miluna. Dobré ráno, myslím si, že jde o rok 1998, kdy jsem se poprvé stala babičkou.
0: Děkujeme, děkno a máme vnoučata.
4: A přidám ještě tip od Báry z Ostravy, ta typuje rok 1997.
0: Děkujeme, Báro. Zdravíme do Ostravy a tady je další slovní nápověda. V tajemném roce se konalo více sportovních událostí, které se zapsaly do dějin a mezi nimi i fotbalové mistrovství světa ve Francii. Byl to 16. světový šampionát v dějinách fotbalu. Odehrával se mezi 10. a 12. červencem a ve finále proti sobě stáli domácí Francouzi a Brazilci.
5: Stále jsou patrné jemné stopy napětí v tvářích francouzských náhradníků nebo fotbalistů, kteří už nemohou hrát. Ale za chviličku je pravděpodobně vystřídá obrovská úleva štěstí.
0: No a jak to dopadlo?
5: Emmanuel Petit sprintuje dopředu a také Patrick Vieira. Emmanuel Petit může definitivně rozhodnout a stalo se. Francie vede nad Brazílií 3-0, ovšem je rozhodnuto.
0: Světový fotbalový šampionát ve Francii a domáci vyhráli. I to je tajemný rok. Připomnělo vám to něco? No tak nečekejte, volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a tady je další hudební nápověda a Lucka Bílá.

0: Irská sourozenecká skupina Kors vládla v tajemném roce éteru mimo jiné i touhle písničkou So Young. Zatímco fotbalovému světu vládla Francie, která vyhrála fotbalové mistrovství světa, které se odehrávalo právě ve Francii. To jsme si připomněli před chvílí, připomněli už jsme si taky seriál Ranč u zelené sedmi, který se v televizi objevil v tajemném roce, a tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Liboš Zrušovan, moc zdravím a tipuju podle Ranče u zelené sedmi, to byl náš oblíbený seriál, s babičkou jsme utíkali, jsme měli jak něco podobného kolem baráku, takže no, ze zahrady jsme rovnou utíkali, aby nám to neuteklo.
0: Jasně.
1: Taky jsme měli kozy, prasátka, všechno, takže jsme byli taky takový
0: Ranč. No. Takže jste se v tom seriálu zhlídli vlastně.
1: Ano, úplně, já tipuju 97, jestli se nespletu.
0: Tak 97.
1: Babička už teda není, ale seriál úžasný, já na to vzpomínám. A vyšla i kniž.
0: Ano, ano. Mějte se krásně, moc děkuju. Naschledanou.
1: Já ti zdravím a mějte se nádherně. Zdravím Blaníček.
0: Děkujeme. Adelko, pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Mirka Zčinková. Myslím si, že jde o rok 98, to mi bylo krásných 25. Byla jsem na mateřské dovolené, měla jsem už dvě děti a film Ranč u zelené sedmi se mi moc líbil.
0: Děkujeme.
2: Přidám zprávu od Jirky. Ahoj Péťo, Adélko, typuji rok 1998, připomněl mi to fotbálek, pamatuju si to moc dobře, protože jsem si zlomil první den prázdnin nohu v kotníku a to se nezapomíná.
0: To asi ne, díky Jirko.
2: A čárku k roku 1998 přidává ještě Blanka, byla jsem 2 roky vdaná a měla roční dceru Aničku.
0: Díky Blanko. A pojďme teda ještě na tu poslední slovní nápovědu. 2. ledna se premiérem České republiky v takzvané přechodné úřednické vládě stal někdejší guvernér České národní banky Josef Tošovský a kritizoval jej mimo jiné za to, že málo komunikuje s médií.
3: Já se domnívám zaprvé, že někteří politici komunikují až příliš moc intenzivně s novináři, se sdělovacími prostředky, a já osobně jsem byl vždycky zdrženlivý a musím říct, že jsem i teď v politice zdrženlivý a to...
0: A tak dále. Tak, Josef Tošovský, premiérem v přechodné úřednické vládě, poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat na 800 109 109 a psát na 600
4: 318 118. Tajemný rok. Na Rádiu Blaník.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
14: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: ti vstávaj.
1: Lucia Svítání, Větší než malé množství lásky, tak se jmenuje album, na kterém vyšla i tahle ta písnička. Taky tam byl Medvídek, byl tam Kengi, a nebo S tebou, nebo Panic dokonce. Prostě co písnička, to nakonec hit.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Tahle ta důležitá deska Lucie, páté studiové album to bylo, vyšla právě v tajemném roce, stejně jako byl do éteru vypuštěn tento single. No a to byla poslední hudební nápověda a teď pojďme na ty vaše poslední tipy a vzpomínky. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
4: Ano, dobrý den, Petře, a zdraví, prosek samozřejmě, nenechal by si ujít Tajemný rok.
1: Děkujeme.
4: Čili 1998. A teď nevím, podle koho to mám brát, no. Ale brala bych to podle Ivetky Bartošový a ostatních těch, protože já vás ráda poslouchám. A vzhledem k tomu, že už jsem psala SMSky a že vás mám moc ráda všechny tam.
1: No.
4: Takže přeju krásný sluneční den.
1: A my vám taky. A
4: vyhrajeme mistrovství, to je tutovka. No
1: Ježišmarja, já s ničím jiným nepočítám.
4: No, já taky ne.
1: Díky moc, krásný
4: já
1: den na
4: prosek. Já nepočítám, ale no jo.
1: Jasně.
4: Je to krásně.
1: Naschledanou.
4: Hezký den.
1: Pojďme ještě na poslední SMSky.
5: Zdravím vás na Blaník, typuji rok 1998 a to jsem byla na mateřské s prvním synem Vojtíškem. Přeji vám krásný den, to nám napsala naše posluchačka Blanka.
1: Děkujeme, Blanko.
5: Přidám tip od Lenky, ta typuje stejný rok, napsala, ale pořád čekám jako nápovědu na Gáno, ale to by pak možná bylo moc jednoduché.
1: Díky, díky.
5: A přidám ještě jeden tip na rok 1997 a ten nám poslal Tonda z Brna.
1: Tonda z Brna, díky. No, vždycky nemůže být nápověda na Gáno, že jo? Tentokrát to byl Ranču zelené sedmi, mistrovství světa ve fotbale ve Francii a Josef Tušovský, který se stal premiérem takzvané přechodné úřednické vlády. A tím dnešním tajemným rokem byl rok... No, byl to rok...
2: 1998.
1: Byl to rok, kdy bylo na Gáno.
2: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok Rádio Blaník.
1: Ale jak psala posluchačka, bylo by to moc jednoduché. Takže děkujeme vám všem, kdo jste dneska tipovali, volali, psali, anebo jste si to mysleli jenom tak v duchu. A my se na vás s Adélkou těšíme zase zítra ráno po 6. hodině v Dobrém ránu na Blaníku. Za chvíli už Pepa Černý a dopolední vysílání. A teď ještě jedna hudební vzpomínka na rok 1998 a Ace of Base.

0: Ace of Base, Life is a Flower, tedy život je kytička, takhle řádili v roce 1998, v tajemném roce, který už není tajemný, protože ho známe, a dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Hana Zagorová, Petr Rezek. Další dvojice, Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěra. Dělání nám začíná, protože je pondělí, nedá se nic dělat. Prostě víkend je minulostí, jak zpívá Marek Ztracený. Tak proč si trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedeme. Přesně tak, a budoucnost je Blaník, my vám hrajeme hlavně hezky česky a nic se na tom nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10. Rádio
1: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes nás čeká další den zalitý sluncem s odpoledními teplotami mezi 26 až 29 stupni. Pršet nebude vůbec a zítra čekejte počasí podobné. Teď se vydáme na cesty.
4: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Provoz vázne na příjezdu do Prahy po D5. Podrobnosti zná Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
5: 15 minut po pojíždí řidiči na dálnici D5 směrem do Prahy od 5. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu, zde se zdržíte dalších téměř 20 minut. V opačném směru od dálnice D1 k Ruzyni opojíždí řidiči ve dvou kolonách, a to 20 minut u Jesenice a 15 minut u Ochkova.
3: V Kladně ve Slánské ulici zaměstnává záchranáře hromadná nehoda. Připravte se na zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Kontroloři prověřili v nemocnicích využití peněz po covidu. Tropické teploty vydrží i v dalších dnech. Česko s turistickým značením v Evropě buduje.
9: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Peníze na covidové zotavení využili klíčové nemocnice z části neúčelně. Nemocnice třeba podle nejvyššího kontrolního úřadu pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly, anebo na jejich obsluhu neměly dostatek kvalifikovaného personálu a prakticky je nevyužívaly. Česko zůstane i v tomto týdnu v sevření horkého a suchého počasí. Mírné ochlazení s teplot kolem 30 stupňů přijde ve čtvrtek. Ve středu se můžou objevit i dešťové přeháňky. Od pátku se ale zase bude oteplovat a o víkendu už může být zase kolem třicítky. V neděli se pak můžou objevit i bouřky. Rozsáhlou pátrací akci mají na Hracholuské přehradě u Plzně záchranáři. Spustili v noci na neděli telefonát na tísňovou linku o pohřešování ženy. Ta se ji rozhodla v opilosti přeplavat a její kamarádi měli za utopenou. Záchranáři nakonec našli na druhém břehu v pořádku. Naměřili 1 promile. Turistické značení u nás patří k těm nejlepším z Evropy. Česko tak přispívá k místnímu rozvoji cestovního ruchu a umožňuje lidem bezpečně poznávat zajímavosti regionu. Třeba Zlínský kraj chce výletníkům cesty ještě víc usnadnit. A víc tomu říká mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
10: Klub českých turistů letos ve Zlínském kraji zajistí obnovu 925 kilometrů turistických tras, provede kontrolu a případné doznačení dalších 1505 kilometrů cyklotras.
9: A postará se o údržbu nebo výměnu 120 směrovníků s turistickými mapami. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý.
7: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, tak nám začíná pracovní týden, je pondělí, pojďme se všichni radovat a budeme si u toho zpívat hlavně hezky česky, protože posloucháte Blaník, takhle my to děláme. Za chvilku je tady Samira a v této hodině si taky zahrajeme víc nebo míň, tak mějte u sebe telefon, buďte připraveni a počkejte si na heslo. Hana Zagorová, Petr Rezek, asi.

0: Jo, jo, dělání, to je lék. A teď už je tady Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A pořád jsme se ještě nedozvěděli úplně všechno o všech generacích. Myslím si, že jedna nám zbývá. Tak Samčo, povídej.
3: Poslední generace, na kterou se zaměříme dnes, je tedy ta před generací X, před takzvanými husákovými dětmi, a těm se říká baby boomers. Jsou to lidé, kteří se narodili po druhé světové válce, přibližně mezi lety 1946 až 1964. Říká se jim boomers, protože po válce začal obrovský populační boom a lidé začali ve velkém zakládat rodiny. Tahle generace vyrůstala v socialismu, často v době budování s důrazem na práci, disciplínu a jistotu. Typické bylo hlavně mít stabilní práci, být loajální k jedné firmě, taky manuální zručnost a silný respekt k autoritám. Když si vzpomenete na naše povídání například o generaci Z, je to úplně jiný přístup. Hold, jiná doba. Pro baby boomers je typické, že jsou hodně pracovití a jsou zvyklí vydržet. Jsou méně otevření emocím než mladší generace a životní mentalita je taková, že život není lehký a proto se musí makat. Odborníci o nich mluví jako o generaci, která je extrémně odolná, skromná, disciplinovaná a zvyklá nestěžovat si.
0: Tak já zdravím své rodiče, boomery.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Já jsem to tak nemyslel. Tohle je Krištof, naviděnou. Posloucháte Blaník. Je 10.11 a dneska je pondělí. Konopiště je už tento týden, přátelé. Doufám, že se připravujete. No, my vám k tomu budeme hrát.

0: Marek Ztracený na vlnách Rádia Blaník, přátelé, je to tady.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Já vám to teď vyhlásím. Jdeme si zahrát Víc nebo míň. O co? O balíček od Farmaparku Utoma v Letcích u Plzně. Farmapark Utoma, to je oblíbený rodinný farmapark, kousíček od Plzně, kde navštívíte všechna zvířátka, uvidíte je, můžete si je pohladit, nakrmit, užijete si spoustu zábavy a tak dále a tak dále. Však to všichni znáte, protože Farmapark Utoma, to na Blaníku není žádná novinka. Tam jezdí krajánci, děláme reportáže a tak dále. Máme to tam prostě rádi. No a teď budeme hrát o vstupenky, rodinné vstupenky 2+2, plastový kelímek, propisku, pastelku, píšťalku, klíčinku a plyšové zvířátko se šátečkem Farmaparku. Celý tenhle balíček dostane někdo z vás. A jak se zúčastnit této hry? Napište SMSku na číslo 603 118 118, napište celé své jméno, odkud jste, a potom dnešní heslo. A dnešní heslo je zvířátko, tak já čekám.
3: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
4: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu

0: Kamenolom SHB Bernartice. www.kamenolombernartice.cz.
1: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
0: Kamenolom SHB Bernartice. www.kamenolombernartice.cz.
1: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
2: Vysočina. To je

0: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás!
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
8: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
9: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
8: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
9: Když vysavače,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Tak co dělá mladej?
12: Ale včera jsem mu málem nařezal.
11: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
13: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: na zvěst konopiště, Petr Kolář, v nebi snad ti prominou na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: A to je ta klíčová otázka, já se těším jako malej kluk. Dneska hrajeme o balíček od Farmaparku u Toma. Jsou tam vstupenky pro celou rodinu, plastový kelímek, propiska, pastelka, píšťalka, klíčenka a plyšové zvířátko se šátečkem Farmaparku. Nádherná cena. No a Helenka, ta napsala přímo z Prachatic SMS-ku, to se mi líbí. Heleno, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Máte se dneska dobře?
3: Ano, mám.
0: Předpokládám, že vám taky svítí sluníčko, že jo?
3: Ano, svítí, je tady kolem 20 stupňů už.
0: Výborně, tady asi kolem 40 ve studiu. A na telefonu je paní Jitka, která je přímo z Plzně. Jitko, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Vy se taky máte dobře?
4: Ano,
0: vás,
4: mám.
0: U vás je taky 20 stupňů?
4: Ne, u nás je podstatně víc a v kanceláři tak tež.
0: Takže jsme na tom dost podobně. Tak Helenko, prosím vás, vy poslouchejte pozorně, teďka budete odpovídat jako první, jo?
3: Ano.
0: Tak rychle, kolik je celkem zvířátek ve Farmaparku u Toma?
3: Ježiš, 50.
0: 50 říkáte. A já se ptám, Jitko Novotná, víc nebo míň?
4: Víc.
0: Víc říkáte. Jitko, vy to máte blízko teda. Do toho Farmaparku. Do těch zvířátek, dámy, je 140, si představte.
3: No.
0: To je co? No. To je nálož. A většinu z nich si tam můžete pohladit. Tak Helenko, já vám pošlu aspoň CDčko a moc děkuju, že jste se zúčastnila. Naschledanou, díky. No a Jitko, vy si to tam užijte si celý ten balíček, včetně plyšového zvířátka se šátečkem Farmaparku, jo?
4: Děti budou nadšené, děkuji moc krát. Mějte se určitě.
0: Výborně, mějte se krásně, naschledanou.
4: Díky, nashodnou.
0: Tak, slyšeli jste to sami, byly to zase dvě sympatiandy, prostě naše posluchačky jako vždycky. No a tenhle balíček já vám budu rozdávat celý tento pracovní týden, takže mám ještě 4. Zase zítra. Děkuju vám.
2: Víc nebo míň.
1: Tipněte si a vyhrajte. Hrajeme každý všední den u nás na Blaníku.
0: Děkuju vám za ty SMSky, samozřejmě jsem chtěl říct. Petr Kotwald nám zaspívá, za chvilku je v tahu. Posloucháte Blaník.
1: Konopiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
2: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
1: Každý všední den.
2: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
1: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Spoléhněte se.
8: se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace DEK Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu DEK Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na DEK.cz.
13: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

Řešíte bydlení? Přijďte do Komerční banky.

0: Old West a Pet Shop Boys na vlnách Rádia Blaník. Dva Britové, elektronická hudba. Já si pamatuju jako dneska, když jsem na MTV začátkem 90. let viděl ten videoklip. To bylo zjevení, barevné zjevení. Budeme si dál hrát hlavně hezky česky na Blaníku. Dáme si písničku o síle starých vín. Že věci některý jsou nemění. Zaspívá nám Honza Nedvěd. Chtěl jsem to ráno, vy naposled zíral. A taky Marie Rotrová. Srdce zítra na náš práh zazvrát. Píseň Doma ze seriálu Polabí. Marie Rotrová, ta je tady jako doma na Blaníku a právem. Hrajeme vám hezky česky, budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a malý kousíček už bude 11. Rádio
1: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Tak je to totálka.
3: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle
6: a zdarma.
5: Datárt. Opravdový elektrospecialista.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
10: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
9: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Rádio Blaník, počasí. Rádio
12: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes nás čeká další slunečný den s letními teplotami bez deště. V odpoledních maximech naměříme 26 až 29 stupňů. Zítra bude počasí podobné. Teď už jsou tu informace z dopravy.
13: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
11: Blaník za volantem.
12: Hustý provoz může za kolony na pražském okruhu i D5. Podrobnosti má Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
14: S kolonou počítejte na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona převážně kamionů už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 5. až 0. kilometrem, ve které se nákladní doprava zdrží více než půl hodiny.
12: V Kladně ve Slánské ulici zaměstnává záchranáře hromadná nehoda a mezi Lichocevcí a Číčovicemi bourala dvě auta, zasahují tam záchranné složky.
15: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
11: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Žáci mají poslední šanci podat přihlášky na střední školy. Valeřimovská nemocnice v hodnocení zabudovala. V Plzni už brzy otevřou Rolnické náměstí. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Dneškem končí termín pro podání přihlášek na střední školy ve druhém kole. Uchazeči můžou přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Střední školy nabídly pro druhé kolo zhruba 24,5 tisíce míst ve čtyřletých a kratších oborech. Osmiletá gymnázia jich dala k dispozici 200, šestiletá jen asi 50. Obchody se snaží vylepšit bezbariérovost, přidávají proto prvky, které to umožňují. Aktuálně přibývá třeba pokladen přizpůsobených vozíčkářům a nebo zavádějí asistenční systém pro nedoslýchavé. Označeno je vše příslušným symbolem. Některé obchody pak vozíčkářům nabízejí i speciálně upravené nákupní košíky. České nemocnice spoléhají hlavně na kvalitní přístup. Třeba ta v Pelhřimově potvrdila vysokou úroveň ambulantní péče v celostátním hodnocení ministerstva zdravotnictví za první čtvrtletí roku. Co pacienti nejvíc vyzdvihují, říká mluvčí zařízení Alexandra Knapová.
6: srozumitelnou komunikaci a empatii ze strany personálu. Nejlépe hodnocenými oblastmi se v celkovém souhrnu staly dimenze komunikace s pacientem a přístup ostatního personálu. Velmi vysoko se také umístil přístup lékařů a celková návaznost péče.
17: Vedle Pelhřimova se mezi nejlépe hodnocená zařízení opakovaně řadí i nemocnice v Jihlavě, Českých Budějovicích anebo v pražském Motole a Brně. Přesně za týden se auta vrátí na důležitou spojnici plzeňských částí Lobzy a Slovany. Rolnické náměstí se otevře oproti plánu o půl roku později. Jeho otevření zbrzdil nález statku z 18. století, taky tvrdá skála, ale i silný pramen podzemní vody. Auta tudy nejezdila 384 dní. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
18: Pepa Černý
16: na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, minutka, kousek zbývají do 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Já vás vezmu taky na Sněžku, na takový charitativní výstup, který je tradiční a my jsme u toho velice rádi, celé rádio Blaník. No a za malou chvilku přijde kolega Petr Slíva, který objevil, světe div se, další zlaté české ručičky. A teď si dáme kapelu, která je tvrdá, ale na Blaníku ji máte rádi. Je to Škvor, Síla starých vín. Krásné dopoledne.

0: Katy Perry na vlnách Rádia Blaník, taková dusačka, ta by nás měla trochu probrat. Ten první pracovní den týdne, při pondělku je tady Petr Svíva s dalšími zlatými českými ručičkami a tentokrát nás přivezme na Hanou za jednou umělkyní. Já jsem zvědav, doufám, že vy taky. Tak jdeme na to.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Denisou Michálek-Belzovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já vím, že jste malířka, že jste lektorka. Nevím, odkud jste,
4: Já jsem teď momentálně z Ivanovic na Hané, ale rodák z Brna.
3: Jaká byla ta vaše cesta k malířství?
4: Úplně od dětství mě v podstatě jako dítě nic jiného nezajímalo a nebavilo.
3: Takže to znamená, že jste začala takhle malovat, potom přišla nějaká Zuška, Liduška a potom studium, nebo jak to je?
4: Přesně tak, úplně klasická cesta, Zuška, pak střední umělecká škola, pak fakulta výtvarných umění pod VUT v Brně, takže úplná klasika.
3: Co malujete? Čemu se věnujete především?
4: Taková jako nejdelší moje éra, která pořád pokračuje, vlastně dá se říct široká krajinomalba. A ta krajinomalba může být cokoliv. Aktuálně maluji rozpadlá stavení. Ty rozpadlá stavení jsou vlastně pro mě taková jako symbolika něčeho, co sice fyzicky vypadá jako stavba, ale já vlastně maluju takový jako proces, který je za tou degradací té stavby.
3: To znamená, že často malujete v plenéru?
4: Když mám energii, tak maluju v plenéru. Vždycky na to ten čas je.
3: Chápu, že toho času asi moc nebude, protože vy jste se rozhodla taky vybudovat školu. Řekněte mi o ní něco.
4: Ano, je to tak. Naší škole se jmenuje Start Art. Jsou to výtvarné kurzy v Brně. Učíme od dětí až po dospělé lidi. A já jsem školu Startup původně založila, teď v tuhle chvíli jsem spíš v roli spoluvedení a lektora.
3: To znamená, že přihlásit se do ní můžu i já jako úplný začátečník?
4: Ano, určitě a úplně kdykoliv.
3: Tak pojďme si to představit. Já jako úplný začátečník se do vaší školy Startup přihlásím. Co mě čeká teda?
4: Vy si vyberete nějaký kurz, který vám bude sympatický a lektor, který vám bude sympatický a pak vlastně přijdete a pobavíte se s lektorem a ten už tak nějak jako zvolí nějakou cestu, která by vám mohla vyhovovat a snaží se být individuální a zároveň vás tak nějak jako zakomponovat do toho celku té dané skupiny. Takže když třeba budete začátečník, tak vám dá ze začátku nějaký jako jednodušší úkoly a vy se později chtíte i na úkoly, které dělají ty ostatní.
3: Kde můžu vidět pro změnu vaše díla?
4: V tom online světě teď aktuálně to nejnovější tvorbu dávám na Instagram, tam mě najdete pod názvem Malířka chatrčí a rozpadlin. A nebo taky pod mým jménem.
3: A kdyby se chtěl někdo dozvědět víc o té škole, tak předpokládám, že taky fungujete někde na internetu jako škola.
4: Ano, přesně tak. Když zadáte start.art, tak vám určitě vyskočíme.
3: Já se s vámi teď rozloučím, popřeju vám hodně štěstí. Hodně
4: nápadů. Já vám taky.
3: A mějte se krásně, nashledanou.
4: Dobře, nashledanou.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Peťo, moc krát děkujeme, zase to dokázal. No a teď si dáme jednu hezkou českou. Honza Nedvěd a podvod na Blaníku.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Alessandra na vlnách Rádia Blaník, je přesně 11.21, přátelé. A já pro vás mám pozvánku. Na 30. května, tedy teď na sobotu. A budete se divit, ale není to na Konopiště, protože Konopiště je vyprodáno, to je jasné, máme plný dům, navíc poslední lístky rozdáváme, ale vy, kdo nepojedete na Konopiště, tak přátelé, můžete jet na charitativní výstup na Sněžku. Pořádá ho nadační fond Klapeto, je to 14. ročník a tváří tohoto ročníku se stal 4letý Josífek Šidlák. Cílem letošní akce je zakoupení sportovní protézy, která Josífkovi umožní aktivně sportovat a hrát jeho milovaný fotbal. Vybrané peníze ale jako vždycky pomůžou také desítkám dalších handicapovaných dětí. Ta akce začíná v sobotu v 8.30 na centrálním parkovišti v Peci pod Sněžkou. Zahájí herec Saša Rašilov a slavnostní vyhlášení je pak ve 3 odpoledne. Těšit se můžete taky na muziku, třeba Debí tam zaspívá nebo kapela Konec konců. Přátelé, děkuju vám, že se toho zúčastníte, protože je to charitativní akce a je pro dobrou věc. A samozřejmě zdravíme Josívka. Za chvilku Queenie a taky Marie Rotrová doma na Blaníku.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hoste je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Se špenátem.
9: Se zelím.
8: Se špenátem.
9: Se zelím.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
10: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
8: Více na prodejny Zeman.cz.
11: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
12: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdos.cz/napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdos.cz. Kulturní dům

0: Hvězdy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
2: Tak já jdu, miláčku.
3: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
2: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
3: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
2: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
3: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
4: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám! Nabízíme 4denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
5: Zveme vás do divadla Broadway na poslední představení muzikálu Mídlový princ z hitů Václava Neckáře v této divadelní sezóně. V hlavních rolích Lukáš Langmajer, Tomáš Měcháček, Veronika Žilková, Jana Švandová, Milan Peroutka, Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Jitka Boho a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticketportál.

0: Kdopak to je, Helenka asi?
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaň.
0: Helenka určitě, ta bude na Konopiště, to je jasné. Tady zvoní telefony. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, Tomáš.
0: Tomáši, odkud voláte?
2: Ze Zlína.
0: Ze Zlína, jo. A jaké tam máte počasí?
2: Krásné.
0: Jo, je tam teplo?
2: Mhm.
0: Jste takový nastartovaný, co?
2: Přesně.
0: No, a proč voláte na Blaník teď?
2: Ježdím Helenu Vondráčkovou.
0: A co to podle vás znamená?
2: Že má vystupovat na Konopišti.
0: No, to máte pravdu. No tak gratuluju.
2: Jo, děkuji.
0: To jste odhalil, že má vystupovat na Konopišti. A myslíte, že ještě něco to znamená?
2: Výherní.
0: Prosím, výherní?
2: Mhm.
0: Jako, že byste dostal lístky, myslíte?
2: Ano.
0: Aha. No, tak já to zkusím zkontrolovat, jo? Já nevím, no, počkejte ještě jednou. Ale jo, je to Helenka, no tak vyhráváte. Tomáši, už jste byl někde na Konopišti?
2: Byl, dvakrát.
0: Fakt, jo? A to jezdíte ze Zlína takhle vždycky, jo?
2: Ano.
0: No tak to jste pašák, to nás těší, že i takhle z dálky dorazíte až k nám takhle na to Benešovsko. Já si rychle musím opsat číslo, kdybyste mi náhodou vypadl, ale vy mi nevypadnete, že ne?
2: Ne, ne, ne.
0: A máte radost?
2: Jasný, velkou.
0: Na koho vezmete sebou?
2: Manželku.
0: Jo, a ta bude mít taky radost?
2: Určitě.
0: A na koho se nejvíc těšíte?
2: Ještě vystupuje.
0: Jirka Korn.
2: Jirka Korn, no.
0: No, tak na Jirku Korna, že jo?
2: Taky může být.
0: Ten tam bude poprvé. Tomáši, vydržte mi na telefonu a gratuluju, jo?
2: Děkuji.
0: Tak jo, mějte se zatím hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak, Tomáš vyhrál, byl první, je to prostě pašák.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
3: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: To je zvláštní den na Blaníku, když Helenka Vondráčková zaspívá jenom jednou, že jo? No možná zaspívá dvakrát, uvidíme. Za chvilku Škorpíci.
4: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
6: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
5: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Legendární závod míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
13: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
14: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já,
15: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Iveta Bartošová, Víš, láskou se blíží poledne. A víte, co se v poledne stane na Blaníku? Nastane česká hodinka, pouze české písničky. Třeba tahleta. Anna Zagorová, ta na Blaník prostě patří, stejně jako božský Karel Gott. To musím zvládnout sám. Nemusí to tentokrát zvládnout sám Karel, pomůže mu Václav. Světlo v temnu bez naděje, to by se dalo říct i o nás, o Blaníku. Hrajeme vám hezky česky a teď budeme hrát pouze hezky česky mezi 12 a 13, jako vždycky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude poledne. Rádio
1: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Zveme vás v červnu do divadla Broadway na limitovanou sérii představení muzikálu Tři mušketýři. V hlavních rolích Vojta Drahokoupil, Linda Finková, Radka Fischerová, Petr Pecha, Bohuš Josef, Tomáš Trapl, Zbyněk Fritz, Martin Pošta a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticket Portal.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 28 do 32 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
8: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Blaník za volantem.
7: Na Pražském okruhu pokračují práce na celkové rekonstrukci dvou nadjezdů. Cílem je rozšířit úsek mezi Třebonicemi a Slivencem na celkem 6 jízdních pruhů. Jaké vás čekají omezení, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
9: V tuto chvíli oba nadjezdy připravujeme k demolici, kterou plánujeme o víkendové noci z 13. na 14. června. V tomto termínu bude Pražský okruh úplně uzavřený, po zbytek stavby je po něm vedena doprava v režimu 2+2 jízdní pruhy, to znamená 2 jízdní pruhy pro každý směr.
7: Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě zprávy.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Prezident Pavel opět navštíví regiony. Výslechy v bitcoinové kauze pokračují. Čas na přihlášení dětí na tábor se krátí. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel opět míří do regionů. Příští týden spolu s manželkou navštíví Zlínský kraj. V programu má hlava státu debaty se studenty, občany i zástupci samospráv. Pavel se ale zúčastní i Zlínského filmového festivalu. Vyšetřování kauzy, která se týká bitcoinového daru státu, pokračuje. Na policii dneska vypovídal advokát Tic. V pobočce Národní centrály proti organizovanému zločinu strávil necelou hodinu. Výslech ale komentovat nechtěl. Minulý týden byli u výslechu taky bývalý ministr Blažek a jeho ex-náměstek Daniel. Léto se blíží a s ním i dětské tábory. Organizátoři musí řešit ubytování anebo používání digitálních zařízení ve volném čase. Pokračuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
13: Většina táborů tradičně využívá pro ubytování účastníků stany, ať už podsadové, turistické nebo třeba týpí. Pořadatelé řeší také používání digitálních zařízení dětmi a jen kolem 10% umožňuje neomezené používání mobilů, tabletu. Téměř polovina táborů jejich používání nepovoluje ale vůbec a zbytek ho umožňuje jen částečně.
12: Zájem o všeobecně zaměřené tábory je veliký a někde už hlásí plné kapacity. Optimismus kolem možné mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem se odráží i na cenách ropy. Ty dneska prudce klesají. Ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Washington a Teherán se nicméně stále neshodují v klíčových otázkách, třeba ohledně blokády Hormuzského průlivu. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
0: Je to tak, děkujeme Eliško.
14: Pepa Černý
15: na rádiu Blaník.
0: Krásné stále ještě dopoledne, 2 minutky zbývají a potom nastane pravé poledne. Pokud už máte připraven oběd, tak vám přeji dobrou chuť. Já budu servírovat české písničky a to jen a pouze jako vždycky mezi 12 a 13. Za chvilku budeme přát, gratulovat a tak dále a tak dále. A teď je tady Hana Zagorová a písnička Ze slunce seno. Dneska už to vím.

Jedna z hvězd konopiště Lucie Bílá a Útěk. Přátelé, tuhle písničku napsala Gabina Osvaldová, ten text. A možná jste si všimli, že to je o Pánovi prstenu. Zpívá se tam o elfech a taky o Gandalfovi. A dneska má Gandalf narozeniny. Slavný herec Sir Ian McKellen má 87. Tak vážený Sire Iane, Gandalfe Bílý, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a třeba vás ještě jako Gandalfa uvidíme na plátně. Já bych byl moc rád. A když jsme u těch velkých světových herců, tak dneska má 50. jeden z nejlepších vůbec. Tommy Shelby, tedy Cillian Murphy, 50. narozeniny, držitel Oscara. No, prostě borec. Mimochodem, Cillian Murphy si taky zahrál Josefa Gabčíka ve filmu Anthropoid. Tak Cilliane, všechno nejlepší. Zároveň má dneska narozeniny taky Eliška Balzerová, všechno nejlepší. Taky má narozeniny Milan Bublina Zeiss z Tata Boys, tomu je 52. No a hlavně má 30. náš pasta, David Pastrňák. Tak Davide, všechno nejlepší. Já hlavně přeju ten Stanley Cup, ať přijde v příštích letech, to bychom si všichni moc přáli. Na mistrovství letos neje. To se nedá nic dělat, musí si taky David občas odpočinout. Navíc má nový přírůstek do rodiny, tak i k tomu gratulujeme. 30. jsou jenom jednou za život. No a já věřím, že David dneska bude koukat na kluky, jak budou válčit proti Norsku a snad to bude výhra. No tak si dáme hokejovou, co vy na to, aby jsme podpořili ty kluky a pozdravili pastu. Kabáti, brousíme nože!

0: Nic není nastálo a David Koller. Zrovna jsem teď potkal v kuchyňce kolegu Petra Slívu, který už dva dny mluví v textech Davida Kollera a někdy je to trošku zmatečné, ale říkal, že dneska je suchopár, další den jako trout, tak to asi znamená, že je vedro. Přátelé, já jsem si říkal, že jsme vás dlouho nezapojili do vysílání s Ivou Leckou a tak bych se vás chtěl na něco zeptat. Existuje nějaký zvuk, který vyloženě nesnášíte, který vám třeba nahání i hrůzu, prostě něco, co je vám úplně bytostně odporné, třeba já nevím, když třeba někdo nemá rád takové to ježdění nechtama po tabuli školní. Jo. Takový nějaký zvuk, napište mi to, 603 118 118, my to s Ivou za chvilku probereme. No a do té doby nám bude zpívat třeba Václav Neckář, anebo Tomáš Klus, svoji Ninu. Posloucháte Blaník a Českou hodinku. Středočeské aktuality. Přeji vám hezký den. V areálu kolínské nemocnice, která patří Středočeskému kraji, se dnes dopoledne odehrála velká sláva. Po letech očekávání a příprav tam slavnostně odstartovala stavba urgentního příjmu. Podrobnosti pro nás má náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.
1: Je to skutečně tak. Zahájili jsme stavbu za více než 1 miliardu korun, na kterou veřejnost i personál nemocnice dlouho čekají. Postaví se 6-podlažní objekt, který se po dokončení propojí se stávajícími pavilony. Součástí budou také prostory pro lékařskou pohotovostní službu, recepce, čekárna i zázemí pro spolupráci se zdravotnickou službou.
0: Co bude hlavním přínosem urgentního příjmu?
1: Bude to zejména výrazné zrychlení péče o pacienty. Ti dnes často musí procházet různými částmi areálu, než se dostanou k definitivnímu ošetření. Nově všechno najdou na jednom místě, což zkrátí dobu od příchodu k zahájení léčby. Nový objekt vznikne v centrální části areálu a bude přímo napojený na klíčová oddělení, jako jsou například chirurgie, interna a na důležité vyšetřovací metody, včetně CT, rentgenu a ultrazvuku. Dostupnost zdravotní péče během stavby zůstane zachována a jednotlivá oddělení budou fungovat v běžném režimu.
0: To byl náměstek hejtmanky Pavel Pavlík, moc děkujeme. A já jen dodám, že stavba by měla trvat zhruba 3 roky a Středočeský kraj na ní dá ze svého rozpočtu 900 milionů korun. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
2: Středočeské aktuality. Aktuality.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Mironet, nová dvojka a Shop roku fandí Česku.
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
5: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka.
8: Luboši, ty ho nevíš, ho! Já ti neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost. Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
10: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá Kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
12: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
16: Happy Sport!
15: Půjčovna a servis call.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
16: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
6: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
16: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
6: Když vysavače,
16: tak Mironet. Klikni dvakrát.
17: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
17: Dos, tres!
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
17: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
17: Awarashar!
18: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
10: Chytré

zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, vy mě

0: Verona, na mě nečekej. Před chvilkou mi to říkala Iva Lecká, ale nakonec přišla, je to parádní.
1: Iuško, víte. Tak víš co, nazdar, já vždycky říkám, že nepřijdu a nakonec to udělám. Vy.
0: Je to tak. Iuško, mám pro tebe kvízovou otázku. Ano? Jestli pak víš, co je to bruxismus?
1: No to nevím.
0: Nevíš.
1: No to prosím tě. Ty bys to věděl, kdyby si to nepřečetl,
0: vidíš. To. Tak já ti to řeknu. Je to prosím tě nevědomé skřípání zubů a je to prý tichý zabiják úsměvu. Jo? A já jsem se ptal našich posluchačů, jestli existuje nějaký zvuk, který nenávidí, který jim nahání úplně husí kůži a tak dále. A hned první SMS-ka, mimochodem těch SMS-ek přišlo asi 200, jo, takže evidentně to nás trápí všechny. Ahoj Blaníčku, nemám ráda vrzání zubů, to dělala moje ségra, píše Andy, jste super rádio. Andy, děkujeme a vzkažte sestře, že to je bruxismus, ať si na to dá pozor, že se s tím dá ale něco dělat. Tady píše Jarda z Oseka, já se bojím hvízdání naší silné cirkulárky. To se vám nedivím teda, jo. Ve škole mi vadilo, když kluci jezdili po skle okem, po skle oken, aha, polystyrenem, píše Vladka ze Seče. No, to...
1: Ale ono i skřípání po tabuli, že jo, křídou, no. To taky bylo takové, ale nebo nechtem.
0: Tak, a Ivuško, máš ty nějaký zvuk, který nenávidíš?
1: Takhle, asi to znáte, když vyndáte věci z myčky a ta sklenice má takovej, jako, já nevím, k čemu bych to přirovnala, no, ale je to příšerný, tak to mi třeba vadí. Ale jinak si myslím, že no, tak asi jak kdy, možná se někdy najde i něco, co mi normálně nevadí, ale prostě seš zahlcen, tak ti to najednou vadí, ale tohle je asi nejvíc, no.
0: Pojďme ještě k těm SMS-kám. Lída píše křupavý zvuk lámání nebo řezání polystyrenu, to vám taky rozumím. Ahoj, Zdeněk z Táborska, nesnesu ježdění vidličkou proti srsti po talíři. To je dost podobný tomu, co jsi říkala ty.
1: Ano, ano.
0: Pak je tady vrtačka u zubaře, to se taky dá pochopit. Ta je tady mnohokrát, teda musím říct. Nesnáším srkání, tady někdo píše. To taky chápu.
1: No a mlaskání.
0: To je tady taky mlaskání. Píše Mára.
1: Takový, no. Jak si člověk pomlaskává z ničeho nic, tak jako si najednou mlaskne, no tak to taky nemusím.
0: No,
1: přestaň ti říkám. Nech toho.
0: No, já jsem chtěl říct, že já teda nemám rád, když někdo si šmrdlá nechty takovým tím pilníkem, tím pěnovým.
1: Jo,
0: tak to mi vyloženě nedělá dobře. A potom teda jeden zvuk si myslím, že nesnášíme všichni. Tak si představte, přátelé, že si lehnete, je noc a najednou...
1: Tak to by byl ale pořádný kolem... komár teda tohleto, to by byl pořádný.
0: A vy ho prostě nemůžete najít, někde tam ten parchant je. Přátelé, já vám tady nechám Ivu a užijte si to. Teď se ještě dozvíte, kdo bude mým středečním parťákem a za chvilku Lenka Filipová, Karel Zich a děkuju za SMSky. Mějte se krásně.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Ano, už pozítří vyspovídám dalšího parťáka, totiž parťačku. Tentokrát to bude ředitelka nadace Tomáše Bati, Gabriela Končitíková a bude to velice zajímavé. Letos totiž slavíme 150 let od narození Tomáše Bati. Tak leďte Blaník, pozítří tedy ve středu mezi 4. a 5. odpolední.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. V zános C a 2 L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
9: Tak děti, pojďte domů.
10: Ale my jsme doma tady.
11: A je nám tu dobře.
12: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
11: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Jarek Nohavica a Dokud se zpívá. Končí nám hodina českých písniček, ale české písničky pro vás mám i v příští hodině, tedy v odpoledním vysílání. Tak se na to mrknem, co tu máme, třeba Miraj, Chci tančit. Dáme si i Večírek za koncem s Anou K.
1: Večírek za koncem, světa se slunce.
0: A Cesty toulaví, Michal Tučný.
2: Cesty toulaví, já vím, že se vás...
0: Hezky česky i po 13. hodině, no a 13. tu bude za 6 minut, tak za chvíli jsme zpátky.
3: Radio Blaník.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Unomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
9: Radio Blaník, počasí.
10: Radio Blaník.
11: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat v rozmezí od 28 do 32 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
11: Na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8 se vytvořila více než 2-kilometrová kolona. Počítejte tam se zdržením. Na Nymbursku na výjezdu z Lysé nad Labem na Milovice havarovala 2 osobní auta. Místem se projíždí jedním pruhem, dejte pozor. A na dálnici D8 v úseku mezi 11. a 18. kilometrem směrem od Prahy na Drážďany počítejte s přerušovanou kolonou a se zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má připravené Eliška.
16: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Stát bude ceny paliv regulovat i v červnu. Ceny dálničních známek se zřejmě měnit nebudou. O české státní dluhopisy je velký zájem. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty i benzínu přistoupilo v půlce dubna. Důvodem byl konflikt na Blízkém východě, kvůli kterému zdražuje ropa. A u dopravního tématu zůstaneme. Ceny dálničních známek v posledních letech rostly. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka stojí víc než v Rakousku. Rezort dopravy proto navrhl ceny v příštím roce nezvyšovat. Více dodá jeho mluvčí František Jemelka.
19: Pokud návrh schválí vláda, tak roční známka příští rok bude za 2570 korun, 30-denní dálniční známka by měla být za 480 korun, 10-denní dálniční známku bychom měli pořídit za 300 korun.
18: a jednodenní známka by měla vyjít na 230 korun. Lidé zatím objednali státní dluhopisy za více než 44 miliard korun. Zájem tak více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard. Dneska o tom informovalo ministerstvo financí. Podle rezortu je vysoký zájem pro Česko dobrou zprávou. Bohumín hlásí vzácnou zvířecí návštěvu. V uplynulých dnech se tam objevil orel křiklavý. Jednoho z nejvzácnějších dravců v Česku zaznamenali zhruba půl kilometru od obydlené oblasti. Podle biologů jde o mladého jedince a je velmi důležité, aby ho lidé nerušili. Přesné místo zpozorování proto radnice nezveřejní. Tolik zprávy, teď se na vás těší Iva.
13: Iva Lecká na rádiu Blaník.
0: Tak přátelé, ještě jednou krásný dobrý den po letním víkendu. Vás opět zdravím a společně právě teď vplujeme do odpoledního vysílání. No a na letní notě v podstatě začneme. Za chvilku se totiž vydáme k Českému moři. Ano, správně tipujete, je to Lipno, Lipenská přehrada. Co je tam nového, to vám za chvilku prozradíme. Teď je tu ale Petr Muk, začínáme jak jinak než hezky česky. Dobrý den.

0: Name na Blaníku a No Name budou také v sobotu na Konopišti. Moc se na ně těšíme. No ale teď pojďme k Českému moři. Já jsem to slíbila. České moře, tedy Lipenská přehrada. Tamní rekreační areál totiž chystá na novou sezónu spoustu novinek. No a podrobnosti nám teď poví ředitel areálu Matěj Kratochvíl.
1: My na léto připravujeme doplnění v Království lesa, kde bude nově kuličková dráha pro naše klienty. Zároveň ale investujeme i třeba do štelplaců, který nově vznikne na Lipenském parkovišti pro ty, kteří nepotřebují přímo kempové zázemí. Vzniká nový skill centrum pro cyklisty, které bude vlastně tam, kde ti, kteří Lipno znají, vědí, že je tam Fox Park v zimě, tak tam vznikne vlastně skill centrum pro malí děcka.
0: No a ještě k tomu parkování, pokud máte obytný vůz a chcete se tam vypravit s obytňákem, tak další novinkou budou také nová parkovací místa pro obytné vozy. No, na Lipně to zkrátka mají vychytané, tak si to tam jeďte v létě užít. A my se vracíme k písničkám, teď Miraj, za chvilku Drupy a taky Anaka. Jsme Blaník a já přeju pohodový poslech.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Hana K. a večírek za koncem na Blaníku. No a teď vyrážíme do Švýcarska.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Pěkné odpoledne. Česko má před sebou poslední dva zápasy v základní skupině. Za 3 hodiny v 16:20 je čeká duel s Norskem. Do 6. utkání na letošním šampionátu nastoupí náš nároďák se 7 obránci a 13 útočníky. Trenéři zřejmě sáhnou ke změnám v sestavě. Na tribuně by měl být obránce Tomáš Cibulka, který na mistrovství dosud odehrál všech 5 utkání. Byl i členem druhé přesilovkové formace, kde ho teď nahradí Jiří Ticháček. Více podrobností k sestavě ale trenéři neprozradili. Tradičně zůstává tajemstvím také to, kdo bude hájit branku. Reprezentace si uvědomuje, že zápas rozhodně nebude lehký. Podle Rulíkova asistenta Kalouse bude klíčem k úspěchu hlavně zodpovědná hra bez komplikací a výborný pohyb. Norové jsou hodně nebezpeční. To na šampionátu už ukázali, protože dokázali vzít body Švédsku i Kanadě. A teď ještě trochu matematiky. Pokud Češi dokáží proti Severanům dneska uhrát alespoň 2 body, skončí ve skupině nejhůře na 2. místě. S Norskem, které bojuje o postup do play-off, naši na světovém šampionátu padli naposledy před 14 lety. Tolik hokejový servis, další uslyšíte ještě před 17:30.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam úplně všechno, třeba tohle.
7: To Švýcarsko vzniklo v roce 1291, takže strašně dávno. A to na místě, kterému se říká Rytli, což je jako louka. Rytli jako malá louka. A tam se sešli uprostřed toho jednoho jezera významného lucenského, se sešli zástupci 3 těch kantonů a odpřisáhli si, že budou si pomáhat v nebezpečí a v problémech. Takže se to jmenovalo Švýcarské zpříseženectvo. A pak k ním postupně přibývaly další a další ty kantony. Ta vlajka vznikla daleko později a vlastně ještě možná vás bude zajímat, že když je obrácená, tak je to vlajka Červeného kříže. A není to náhoda, to ten pan Dinan, který zakládal Červený kříž, to je taky Švýcar, tak nemohl vymyslet vlajku a jeho žena mu řekla, tak udělej obrácenou švýcarskou.
6: A celé povídání najdete na webu radioblaník.cz.
8: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.

0: kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun.
6: In za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš.

0: obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.
3: Jde na vás jaro? Na nás taky.
4: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.

0: Olga Lounová a stará žena, no tak to o Olze rozhodně neplatí, protože Olga nám při koncertech šplhá po výškách. No, vidíte na Konopišti.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu
0: Blank. Olga bude jednou z vystupujících, my se na ní moc těšíme. Vždycky je to skvělá energie, skvělá atmosféra na pódiu a potom po koncertě se moc ráda se všemi fotí a zdraví. Prostě je to paráda, takže se těšíme. No, pokud máte lístek, máte to jasné a pokud ho nemáte, tak i tento týden máte možnost Lupeny vyhrát tady u nás na Blaníku. Máme pro vás další dva. No a kdy budou ve hře, to vám úplně nemůžu prozradit, ale vy, když budete poslouchat, tak na to přijdete. Teď pro vás mám ukázku tří písniček od interpreta, který je dneska vlastně tím, kterého hledáme, takže poslouchejte. Slova jen píseň. Tak já myslím, že je to jasné, kdo to je. No a jakmile uslyšíte od tohoto interpreta písničku v našem vysílání, tak po jejím doznění všeho nechte a volejte na 800 109 109, protože ten, kdo bude první na lince a může se tak stát kdykoliv do 19 hodin, vyhraje dva lupeny na zcela vyprodané Konopiště. Tak držím pěsti, poslouchejte dál a hodně štěstí.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ane 27. narozeniny Rádio Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Odriano.
4: Proč se směješ?
5: No, to zpíváš dobře, zítra je totiž Světový den Drákuly.
4: No já vím, proto to taky zpívám. Takže i o Drákulovi to bude v zítřejším dobrém ránu, ale nejenom o Drákulovi.
5: Také o vašich dobrých zprávách a budeme proplácet účtenky.
4: A bude host na telefonu po 8 hodině, těšíme se na vás.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
16: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: firmanazážitky.cz.
20: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na DEK.cz.
21: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
22: Já.
21: Protože jsou spolehlivé?
22: Já, natürlich.
21: A se zárukou na 5 let zdarma?
22: Já,
21: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Milk and Toast and Honey a Roxette na Blaníku a 14. hodina je před námi. Za chviličku počasí, doprava, další zprávy a potom budeme pokračovat v našem odpoledním vysílání. Dáme si třeba olympiky.
1: Skončili jsme, jasná zpráva.
0: Taky přidáme slzu.

0: Hezky česky i po 14. tak zůstaňte s námi. Také prolistujeme hudební kalendář s Danem Rumpíkem. Za chviličku, za 7 minut bude 14 hodin. Radio
1: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Tak a je to totálka.
3: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
4: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Se špenátem.
7: Se zelím.
6: Se špenátem.
7: Se zelím.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
8: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
6: Více na prodejny Zeman.cz.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
10: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude většinou jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 28 do 32 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě jsou dopravní informace.
11: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
9: Blaník za volantem.
10: Na trase z Benešova na Tábor před omezením za Voticemi se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Počítejte tam se zdržením. Nehodu máme hlášenou na výjezdu z Čáslavy směrem na Kolín. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou a s motorkářem. Počítejte se zdržením. Kolona se tvoří v obou směrech. A na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8 se vytvořila více než 2-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
12: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Česko sevřely tropické teploty. Plzeň čeká vesmírné dobrodružství. Na plantážích začaly samozběry jahod.
15: Rádio Blaník.
14: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Tropy, které do Česka dorazily o víkendu, pokračují. Zítra odpoledne naměříme v Praze, v části středních a severozápadních Čech, na Plzeňsku a jižní Moravě více než 31 stupňů. Výjimečně to může být až 33. Český hydrometeorologický ústav proto vydal výstrahu. Na jihu Moravy pak vydrží tropické teploty taky ve středu. Škola v Pardubicích, u které byla zavražděna studentka, obnovila výuku a maturity. Zkoušky, které byly kvůli tragédii odložené, budou v náhradním termínu. Mladík, kterému ještě nebylo 18 let, napadl dívku ve čtvrtek. Těžkým zraněním pak v nemocnici podlehla. Útočník skončil ve vazbě a za vraždu mu hrozí až 10 let vězení. Přesně za týden se Plzeň stane vstupní branou do vesmíru. K technologickému parku Tech Tower totiž zamíří mobilní raketa Spacebus. Ta pomocí virtuální reality nabídne autentický pohled na naši planetu. Co dalšího můžou návštěvníci očekávat, prozradí Eva Krígrová ze Správy informačních technologií.
16: Plzeňané si užijí také doprovodný program Ministerstva obrany. K vidění bude průzkumné obrněné vozidlo, prostředky protivzdušné obrany, ukázky ručních zbraní i vojenské výstroje a prezentace projektu POKOS se střelnicí.
14: Program doplní i průlet vrtulníku armády České republiky. Jahodové plantáže berou lidé útokem. Začaly totiž samosběry. Letos sezóna odstartovala o něco dřív. Třeba pole v Bříství lidé vyzbírali za pár hodin. Úrodu letos ovlivnily jarní mrazy. Na polích podle ovocnářů zmrzla každá třetí jahoda. Rostliny se podařilo spíše uchránit ve foliových stanech. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva.
7: Iva Lecká
15: na rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, protože je pondělí, prolistujeme už za chviličku hudební kalendář. No a v dobré zprávě se podíváme na letiště Václava Havla. Představíme vám nový vzdělávací program a ještě přidám něco navíc. Ale hlavně mám tu české písničky, to je jasná zpráva. Jsou tu olympici.

0: Kamufláž na Blaníku a za 5 minut bude 14:45. Za chviličku další české Marek Ztracený nebo Marie Rotrová a Pavel Bobek. Teď ale prolistujeme hudební kalendář.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Hezký květnový den, je pondělí a u nás na Blaníku proto opět v tradičním čase přicházíme s pravidelnou porcí hudebních výročí na tento týden. Pojďme na to. Právě dnes slaví své narozeniny zpěvačka Gábina Goldová. Všechno jen to nejlepší. Popozítří oslaví své narozeniny hned dvě skvělé zpěvačky, Pavlína Filipovská a také Australanka Kylie Minogue. A v sobotu můžete společně s námi zavzpomínat na úžasnou zpěvačku skupiny Roxette, Marie Fredriksson, která by se dožila 68 let. Ve stejný den také zavzpomínáme na zpěváka Valdemara Matušku. V sobotu to bude už 17 let, co není mezi námi.
3: Jo, třešně zrály, zrovna třešně zrály.
2: Pro dnešek je to vše, přeji vám krásný a pohodový týden a těším se s vámi všemi opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.

0: Tak to byly Rembrandts na Blaníku se seriálu Přátelé. My se teď ale přesuneme do animáku. Určitě jste sledovali Medvídka Pů. Slavný medvídek ze Stokorcového lesa letos slaví významné jubileum. S jeho prvními příběhy se čtenáři seznámili přesně před 100 lety. A od té doby si postavičky Medvídka Pů a jeho přátel získali po celém světě srdce mnoha generací. Teď dokonce vychází knížka s jeho životními moudry. Mimochodem, jaké moudro Medvídka Pů nebo jeho přátel máte nejradši vy? Já mám třeba ráda, den bez přátel je jako hrnec bez jediné kapky medu. To se mi strašně líbí. A nebo, jak by si správně vyhláskoval slovo láska, zeptalo se prasátko. A Medvídek řekl, láska se nehláskuje, ale cítí. A úplně nejradši mám tohle, jaký je dnes den, zeptalo se Pů. Dnes je dnes, vypísklo prasátko, můj oblíbený den, řekl Pů. No není to krásné, tak Medvídkovi přejeme všechno nejlepší.
1: Jsme Blaník a hledáme hvězdy koropiště.
2: Pojďte je hledat s námi.
1: A můžete na tom královsky vydělat.
2: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
1: A to navíc zcela zdarma.
2: Koncertuje mnoho.
1: Koropiště jenom jedno.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
13: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Z Zveme vás v červnu do divadla Broadway na limitovanou sérii představení muzikálu Tři mušketýři. V hlavních rolích Vojta Drahokoupil, Linda Finková, Radka Fischerová, Petr Pecha, Bohouš Josef, Tomáš Trapl, Zbyněk Fritz, Martin Pošta a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticket Portal.
15: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás
15: máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích.

0: na světě a dobrý zaměstnavatel.
1: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech už sklízíme, jahody jsou všude.
2: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
3: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
2: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz

0: Když život je pes, tak o tom zpíval Gump teď na Blaníku. No a protože život není vždycky růžový, tak jsou tu dobré zprávy Rádia Blaník.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s pondělní dobrou zprávou je tu Sára, já tě vítám, ahoj!
2: Děkuji, krásné prosluněné odpoledne. Začíná nám letní sezóna a já se tě chci i víc zeptat, jak snášíš létání a letištní prostředí?
0: No, létání snáším dobře, letištní prostředí hůře. Mně už se totiž stalo, že jsem neodletěla a na letišti jsem strávila 11 hodin.
2: Ježiš, tak to jsem nečekala, že mi odpovíš. Já mám ráda tu cestovní náladu, ale hlídání si všech těch náležitostí, které se s cestováním pojí, to mě docela stresuje.
0: Tak.
2: No a pro lidi, jako jsme my, udělalo letiště Praha vstřícný krok.
0: Hurá!
2: Hurá! Před letní sezónou znovu spouští kampaň Odbavte se. Cestujícím má jednoduše poradit, jak zvládnout odbavení bez stresu a zbytečných front. Lidé se třeba dozvědí, jak vyrazit na letiště, co si pohlídat při balení kufrů, nebo jak fungují nové kontroly v terminálu 2. Právě tam už díky moderním rentgenům není nutné vybalovat elektroniku a některé tekutiny z příručních zavazadel. Součástí kampaně jsou i krátká videa nebo digitální asistentka Ava, která lidem hlídá informace o letu a upozorní je na důležité změny. 5 praktických tipů teď přidá mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: Přinášíme tipy pro hladký odlet. Za prvé, vyrazte včas a pozor na dopravní omezení kolem letiště. Za druhé, nezapomeňte doklady. E-doklady nejsou pro cestování akceptovány. Za třetí, odbavte se sami, pokud to vaše aerolinka umožňuje, a buďte v gateu rychleji. Za čtvrté, připravte se na bezpečnostní kontrolu. Pozor na rozdílné limity tekutin v obou terminálech. Pouze v terminálu 2 si můžete vzít navíc jednu nádobu až do 2 litrů. Za páté, zabalte si správně elektroniku. Velké baterie jako powerbanky patří vždy nahoru do příručního zavazadla. Všechny tipy najdete na www.prg.aero/odbavte se.
0: No paráda, tak kampaň Odbavte se, to si nastuduju, protože co si budeme povídat, chceme cestovat v klidu, bez stresu, na pohodu a dovolenou si užít. Sáro, moc děkujeme.
2: Taky děkuju, těším se zítra.
0: My taky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Hodně povolaných.
4: Málo vyvolených.
1: Medaile chtějí všichni, ale uspějí jen ti nejlepší.
4: Budou to naši?
1: Pojďte s námi držet palce.
4: Fandíme hokeji.
1: Fandíme našim.
4: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
5: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 ve Slavičíně na Zlínsku za 2 miliony 940 tisíc. Byt 3 plus 1 Praha Smíchov za 11 milionů 299 tisíc. Byt 2 plus 1 v Bílé pod Bezdězem za 3 miliony 790 tisíc. Pozemek k bydlení v Žandově na Českolipsku za 1 milion 300 tisíc a pozemek k bydlení v obci Pišely na Benešovsku za 5 milionů 272 tisíce korun.
12: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
16: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
17: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
18: Dnes večer se na televizi Seznam těšte na krásu, tedy spíš na krásku. Ornella Muti zazáří ve filmu s Terencem Hillem, který si střihne roli doktora Vesta. Kterým směrem se bude příběh těch dvou ubírat, to se dozvíte ve filmu Střelec už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: To byly Činasky a Hvězdy nad hlavou. 15. hodina to bude za 7 minut a za chviličku opět Radeček. Dáme si i Pepu Wagnera. A znamení Divokej byl. Předtím ale ještě počasí, doprava, další zprávy s Eliškou, tak zůstaňte s námi. Radio
1: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Se špenátem.
6: Se zelím.
5: Se špenátem.
6: Se zelím.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
7: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
5: Více na prodejny Zeman.cz.
8: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 28 do 32 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
10: Na trase z Benešova na Tábor před omezením za Boticemi se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Počítejte tam se zdržením. Nehodu máme hlášenou na výjezdu z Čáslavy směrem na Kolín. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou a s motorkářem. Počítejte tu také se zdržením. Kolona se tvoří v obou směrech. A popojíždět budete také na trase z Mělníka na Slaný. Před nájezdem na dálnici D8 se vytvořila více než 2-kilometrová kolona. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě zprávy.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Detektivové rozšířili stíhání v bitcoinové kauze. Policie apeluje na používání pásů v autech. Lehečka na tenisovém Roland Garros skončí. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných takzvané bitcoinové kauze. A to o jednání, které se má týkat praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni čtyři lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce se tento krok týká obviněného, který je stíhaný na svobodě. Na parkovišti před Táborskou střední školou obchodu, služeb a řemesel ráno skolaboval maturant a bohužel i přes veškerou snahu záchranářů zemřel. Úmrtí prověřují kriminalisté. Škola v reakci na tragickou událost dnešní maturitní zkoušky zrušila a před budovou je vyvěšená černá vlajka. Bezpečnostní pásy mohou při nehodě zachránit život. Přesto je část řidičů i spolujezdců stále nepoužívá. Jaká za to hrozí sankce, ví preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
17: Pokud nebudete za jízdy připoutáni, hrozí na místě pokuta 1500 až 2000 korun. Ve správním řízení je to pak 2 až 5 tisíc korun. Navíc šofér získá 4 trestné body.
16: Za připoutání se bezpečnostními pásy zodpovídá každý dospělý cestující sám. Řidič ale musí dohlédnout na to, aby byly připoutány děti. Tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros už v prvním kole. Podlehl 89. hráči světa Španělovi Careňovi, a to ve třech setech 3-6, 6-7 a 3-6. Utkání na antuce v Paříži prohrál po necelých 2 hodinách a na loňskou účast ve třetím kole turnaje nenaváže. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva.
6: Iva Lecká
15: na rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál za chvilku s Mirkem Táborským. V pořadu Na cestách se budeme tento týden procházet přírodním rájem. A v prvním díle tohoto seriálu se vydáme k Bobřímu potoku. Teď ale další česká písnička, jsou tu opět Radeček a Mária Čírová. A vloupám se, tak hezký den.

0: Jablaníku Pepa Wagner a Mně sílu dáš. A teď už pořad Na cestách, opět s novým týdnem, nový příběh. Přírodním rájem se budeme procházet. Je to Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí blaníci. Někdy se mi stává, že se na celý týden zaseknu na jednom místě, protože je toho moc, co bych vám o něm chtěl povědět. A stejně tak to bude tento týden, protože vás pozvu na výlet kolem Bobřího potoka. Ten pramení v severní části Českého středohoří pod Bukovou horou. Krajina, kterou protéká, bývá nazývána oblastí holandských rybníků. Prosím, neplést s holandskými rybníky. A je doslova přírodním rájem. Již ve středověku se v mokřadech a bažinách podél potoka zakládaly první rybníky, jejich stavbu podporoval i císař Karel IV. Za jeho panování jich vznikaly v Čechách a na Moravě stovky. Stavěla je nejen šlechta, ale i kláštery, neboť církev povolovala v postních dnech konzumaci pouze rybího masa. Ryby se v té době vařily, pekly, udily i sušily a zejména u majetnějších vrstev bývaly obvyklou součástí stravy. Ve zdejších rybnících byly chováni především kapři, štiky, okouni a líně později i parmy. A bylo v té době hojně rozšířené, ale zároveň i tvrdě trestané pytláctví. Chudině býval povolen pouze sběr ryb zapomenutých či uvízlých po skončení výlovu v bahně. Oblast, kde pramení Bobří potok, je možno přehlédnout ze zmíněné Bukové hory, ale i z rozhledny Strážný vrch. Vodní tok je na svém počátku docela nepatrný, přesto byl našimi předky vybrán k zásobování mnoha rybníků. Díky jejich důmyslnému propojení zde vzniklo již před staletími úctyhodné vodní dílo. Potok některými rybníky protékal, jiné na své takřka 30 kilometrů dlouhé trase zásoboval vodou nebo poháněl kola četným vodním mlýnům. Cestou přibíral i další toky. Před obcí Zahrádky se Bobří potok spojuje s Dolským a společně vtékají takzvanou Mnichovskou průrvou do Novozámeckého rybníka, z něhož voda pokračuje do Máchova jezera. Kolem potoků samozřejmě vznikala i zanikala lidská sídla a v průběhu staletí se jejich počet měnil. A o tom vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Divoký byl a znamení na rádiu Blaník. Za 6 minut bude 15:30. Já se tady dívám teď na počasí. Víkend přinesl do Česka první tropické teploty. No a od veder si neodpočineme ani v dalších dnech. Zítra a ve středu by mohly teploty plošně stoupat nad 31 stupňů v Praze a okolí, v Polabí, na Plzeňsku a na Jižní Moravě. Ve středu už výstraha platí jenom pro Jižní Moravu. Opravdu mluvíme o teplotách ve stínu, takže na sluníčku může být o něco víc. Odborníci doporučují dodržovat pitný režim, já vím, říká se to pořád, ale dělejme to, a omezit také tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách, samozřejmě v rámci vašeho zdraví. Taky pozor nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, zvlášť v zaparkovaných automobilech. I to se pořád děje. Tolik tedy k počasí, no a za chvilku si dáme další písničky, bude tu třeba Tomáš Klus nebo Helena Vondráčková.
1: Nová dvojka až proku fandí Česku.
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
1: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
4: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená smažák.
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
11: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
12: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
13: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
12: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
13: Více na herman.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
15: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionál prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek.

0: mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Happy Sport!
2: Půjčovna a Service Call.
4: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
5: Počkej, v čí pr...
4: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
5: To zní hustě. Kde to je?
6: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
7: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
8: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
9: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
8: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
9: Když vysavače,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.

0: Ondráčková, a ty se ptáš, co já. Za 5 minut bude 3:15. No a já se ptám, co vy? Co vy? No, tvoje, vy nám sem voláte. No, to je dobře.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaní.
0: Helena bude vystupovat na Konopišti a na Konopišti bude spousta lidí, protože je vyprodáno. A možná tam bude i někdo z vás, kdo je teďka na lince. Tak jdu na to, zvedám telefon. Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Lenka.
0: Lenko, tak co? Já vám gratuluju.
2: Děkuju.
0: Leni, vy budete taky na Konopišti. Mám
2: ano,
0: pro vás...
2: těším se.
0: No to je skvělý, mám pro vás 2 lístky.
2: Ano, děkuju. Já mám takovou radost, že se mi to povedlo.
0: No to já mám radost společně s vámi. Tak na koho se těšíte nejvíc, jenom mi řekněte, z těch interpretů? Bude jich celkem 10, že jo, dohromady?
2: No, tak já bych řekla, že na všechny, ale určitě se těším. Vlastně já jsem na Konopišti každým rokem, tak ano. Bych řekla, že jsem tam vlastně všechny už, akorát toho Jirku Korna, tak jo, na toho se teda těším.
0: Jirka Korno, já nevím, jestli už jste viděla náš line-up, ale měl by být vlastně předposlední, takže si to užijete celé a ten Jiří Korn bude tak jako nahoře na tom piedestále. No já věřím, že pro vás to bude opět skvělý zážitek, tak to jsem ráda, že opět budete s námi. Těším se na vás samozřejmě. A teď mi vydržte ještě na lince, vyměníme si informace. Jo?
2: Ano, děkuju ještě jednou.
0: Tak jo, tak to byla Lenka. No a další lístky jsou samozřejmě připravené, tak poslouchejte dál, třeba se na vás taky usměje štěstí.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
3: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
3: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: A to je ode mě dneska všechno. Martin Císař už tady na mě klepal na dveře a říkal, Ivi, jsem tady, ahoj. A já říkám, no to je skvělý, Martine. Tak za chviličku Martin Císař, můžete se těšit, bude s vámi. No a já se budu těšit zase zítra ve 13 hodin.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Ano, už pozítří vyspovídám dalšího parťáka, totiž parťačku. Tentokrát to bude ředitelka nadace Tomáše Bati, Gabriela Končitíková, a bude to velice zajímavé. Letos totiž slavíme 150 let od narození Tomáše Bati. Tak leďte Blaník, pozítří, tedy ve středu, mezi 16:00 a 17:00 odpolední.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
6: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. Aneb kyberbezpečnost pro každého.
7: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
8: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
7: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor.
13: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
20: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
21: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
22: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
23: Já.
22: Protože jsou spolehlivé?
23: Já, natürlich.
22: A se zárukou na 5 let zdarma?
23: Já, sicher.
22: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: Skvělé odpoledne, 16. hodina zaklepala na dveře, vy posloucháte Rádio Blaník a za chvíli tu budou Jaroslav Uhlíř,
1: severní vítr je krutý,
0: Lucie Vondráčková,
2: láska umí víc, stát na tisíc,
0: a nebo Xendl X.
3: Nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo.
0: Přeji hezké odpoledne, posloucháte Rádio Blaník a dál budeme hrát pro vás hezky česky.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
1: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
4: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra většinou jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší odpolední teploty by pak měly došplhat mezi 28 až 32 stupňů Celsia. Tolik počasí. Teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá s dopravou na silnicích.
5: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
2: Blaník za volantem.
4: Na Pražském okruhu na 17,5 kilometru před Ořechem směrem k letišti bouralo osobní auto s kamionem a autobusem v připojovacím pruhu. Počítejte tam se zdržením v koloně. Na trase z Hořovic na Příbrám za výjezdem z Jinců havarovalo osobní auto. Skončilo po nehodě převrácené na boku. Během vyprošťování tam počítejte s omezením. A na trase z Benešova na Tábor před omezením za Voticemi se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Cenový strop na pohonné hmoty se zase změní. Babiš vyzval ČNB ke snížení úrokových sazeb. Němečtí odborníci zkoumají v Česku provizorní mosty. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, zítra klesnou. Litr benzínu může stát až 44 korun a 84 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 41 korun a 72 haléřů za litr. Uvedl to rezort financí. Regulace cen paliv pak bude v Česku pokračovat i v červnu. Premiér Babiš vyzval guvernéra České národní banky Michla ke snížení úrokových sazeb. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. V republice je teď základní úroková sazba 3,5 a v eurozóně rovná 2%. Deště z předminulého a minulého týdne pomohly na některých místech v Česku doplnit nádrže, třeba na jihovýchodě republiky. Nicméně tam jsou nyní průtoky v řekách znovu podprůměrné. Nejčastěji se pohybují jen okolo 30% obvyklého stavu. Vyplývá to z dat povodí Moravy. Do Česka přijeli němečtí mostní specialisté. Navštívili nás, aby zjistili, jak využíváme provizorní mosty. Právě tyhle konstrukce pomáhají po povodních anebo jiných katastrofách znovu propojit odříznutá místa s okolím. Více o jejich pobytu řekne mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil.
9: Do Kojetí nám přijelo 23 odborníků, kteří se během 5 dnů seznamovali s českým systémem využívání provizorních mostů, jejich technickými parametry i postupy při samotné stavbě.
8: Provizorní mosty se v Česku osvědčily třeba po loňských povodních na Moravě. Tolik zprávy, teď je připravený Martin.
10: Ano, jsem tu, přeji krásné odpoledne. Teď je přesně v tuhle chvíli 16 hodin.
2: Martin Císař
7: na Rádiu Blaník.
10: Liberec se připravuje na fotbalové mistrovství světa. Je pravdou, ano, teď sledujeme hokej, to je jasná věc a sledovat ho budeme i dnes odpoledne. Ale o tom fotbale, o tom to za chvíli tak trochu bude. Teď Jaroslav Uhlíř a míříme na sever.

0: Tohle byly Eruption a písnička One Way Ticket a vy posloucháte Blaník.
1: Rádio Blaník. Fandíme českému sportu.
0: Česká republika žije hokejem. Ostatně už za 10 minut padne úvodní buly zápasu Česko-Norsko, ale také se blíží mistrovství světa, a to ve fotbale. Druhý zápas našich na turnaji proti Jihoafrické republice bude velkou událostí v Liberci, kde se chystá celodenní program. Podrobnosti právě o téhle akci prozradí náměstek primátora Adam Lenner.
2: Máme to nazvané Liberec fandí Česku před radnicí. Ráno proběhnou turnaje žákovský kategorií základních škol, takzvané U9, třetích tříd, od 13 do 16 hodin a pak bude turnaj kategorie U9 sportovních klubů. Od 16.30 pak proběhne exhibice reprezentace ČR Walking Football a potom přepneme na studio ČT Sport a budeme živě vysílat zápas Česká republika, Jihoafrická republika.
0: A já ještě doplním, že zmíněný zápas proti Jihoafrické republice budou hrát naši fotbalisté 18. června. A my budeme samo sebou fandit a sledovat celý fotbalový turnaj. A teď si pojďme hezky česky hrát. Za chvíli Jakub Smolík, teď je tu Xindl X.
1: Hrajeme vám česky.
3: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: Odpolední vysílání Rádia Blaník s vámi je Martin. Za malou chvíli tu budou třeba Tereza Kernlová a Diamanty. A já se osobně těším na tuhle od Hanky Zagorové.
1: Za každou chvíli s tebou platím víc, než se ti může zdát.
0: Jo, ale že hraje ten Blaník. Hraje hezky česky pro vás už 27 let.
2: Hlásí vyprodáno.
3: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
2: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
4: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
2: Každý všední den.
3: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Tak já jdu, miláčku.
10: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
9: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
10: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
9: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
10: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na moji práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
14: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
16: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
17: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
18: A zásilka z Zatártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
19: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
20: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovi je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
21: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
22: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
23: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
21: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
24: Dámy a pánové, tady Martin Stránský. Věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
0: Zveme vás do divadla Broadway na poslední představení muzikálu Mídlový princ z hitů Václava Neckáře v této divadelní sezóně. V hlavních rolích Lukáš Langmajer, Tomáš Měcháček, Veronika Žilková, Jana Švandová, Milan Peroutka, Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Jitka Boho a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticket Portál.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Tak co dělá mladý?
3: Ale včera jsem mu málem nařezal.
2: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
21: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaník. S vámi je Martin a tohle byla Tereza Kerndlová. A zítra ráno to bude zase Petr Sadel.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: No jo, to je pravda. A po 7 hodině zase bude proplácet nějaké ty účty, třeba za oblečení nebo kosmetický stolek. No konec konců, tak to skutečně chodí.
3: Teď je řada na vás, teď byste se mohla oblet zase pro změnu vy. My vám ty peníze možná vrátíme, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Dospívala skupina Krištof.
3: Je to tak.
4: Ježiši,
3: tak jste manžela ohákla zadarmo.
0: Takhle to může klapnout právě vám. No konec konců, klaplo to i Luci.
3: Lucko, ještě neděkujte. Ještě jste nám neřekla, kdo dospíval na Blaníku.
4: Písnička není nutno a je to od Uhlíře. Nebo od
3: no, Jarda Uhlíř, Zdeněk Svěrák, já to beru, že je to není nutno. Je to důkaz toho, že posloucháte.
0: Úplně vás slyším, jak jedete v tom autě a říkáte, hele, táto, slyšel jsi to? No tak to bychom mohli zkusit. Hele, že by mi proplatili třeba tu nádrž teďko za těch 18 stoveček, to by bylo skvělé. No a on říká, ale jak na to? A já vám to poradím, je to úplně jednoduché. Napíšete nám textovou zprávu třeba Marie Novotná Poděbrady za benzín 1800. Pošlete to na 600 318 118 a potom čekejte po 7, až vám zavolá kolega Petr Slíva a zeptá se vás na jednu jedinou věc. Samozřejmě se určitě zeptá, jak se máte po ránu, jak se vám stávalo, to on všechno umí, ale taky se vás zeptá na to, a to je nejdůležitější, kdože to právě dospíval ve vysílání Rádia Blaník. A vy řeknete třeba příklad Marek Ztracený, skupina Krištof, Hana Zagorova, zkrátka toho, kdo právě dospíval. A potom už to máte v kapse, jak prosté, jak jednoduché.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Rádiu Blaník.
0: Tak si to po ránu s námi užijte i zítra.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
5: Odriano.
3: Proč se směješ?
6: No, to zpíváš dobře, zítra je totiž Světový den Drákuly.
3: No já vím, proto to taky zpívám. Takže i o Drákulovi to bude v zítřejším dobrém ránu, ale nejenom o Drákulovi.
6: Také o vašich dobrých zprávách a budeme proplácet účtenky.
3: A bude host na telefonu po 8. hodině, těšíme se na vás.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
14: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
15: Tak děti, pojďte domů.
16: Ale my jsme doma tady.
17: A je nám tu dobře.
18: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
19: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Standa Hložek a Petr Kotval, ta písnička Diana, vy posloucháte Rádio Blaník a za 6 minut už máme 17 hodin. Co si dál budeme hrát? Tak bude tu třeba Marek Ztracený. Naše cesty rovný a nebo klikatý. Na Blaníku i Mandraže. A nebo Jelen a Magdalena. Posloucháte Blaník Rádio, co hraje 27. rokem pro vás hezky česky za 6 minut 17 hodin.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
6: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty došplhají vysoko, mezi 28 až 32 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Za volantem.
6: Na Mladoboleslavsku na výjezdu z Charvatců směrem na Luštěnice zasahují záchranáři a policie u dopravní nehody. Počítejte tam s omezením. Popojíždět budete na trase z Mělníka na Slaný. Před nájezdem na dálnici D8 se totiž vytvořila více než 2-kilometrová kolona. Počítejte tam se zdržením. A to samé je i na trase z Benešova na Tábor. Před omezením za Voticemi vznikla asi 2-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: O české státní dluhopisy je velký zájem. Čas na přihlášení dětí na tábor se krátí. Vědci chtějí na Bruntálsku vyhlásit přírodní památku. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Lidé zatím objednali státní dluhopisy za více než 44 miliard korun. Zájem tak více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard. Dneska o tom informovalo ministerstvo financí. Léto se blíží a s ním i dětské tábory. Organizátoři musí řešit ubytování anebo používání digitálních zařízení ve volném čase. Pokračuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová. Zájem o všeobecně zaměřené tábory je veliký a někde už hlásí plné kapacity. Odborníci na Plazi chtějí vyšší ochranu unikátní lokality na Cvilíně v Krnově. Žádají, aby bylo místo vyhlášeno přírodní památkou. Důvodem je výskyt chráněných nebo ohrožených druhů, třeba kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé.
14: Fandíme hokeji!
5: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
13: Čeští hokejisté vstoupili ve Friburgu do předposledního zápasu základní skupiny. Pokud vyhrají, můžou si zajistit nejhůře druhé místo v tabulce a vyhnout se tak stěhování na čtvrtfinále. V cestě jim ale stojí houževnatí Norové, se kterými teď nároďák prohrává 1-2. Podrobnosti přineseme za 20 minut ve speciálním servisu. Tolik zprávy, teď má slovo Martin.
4: Martin Císař
12: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 17 hodin, krásné odpoledne, tak 0-2, no co se dá dělat, doufujeme, že to kluci otočí. Co dál tady u nás, teď Jelena Magdaléna a za chvíli i Václav Neckář.

0: byli Švédští Roxette a písnička Crash Boom Bang a vy posloucháte Rádio Blaník. Přeji vám krásné dobré odpoledne a teď se vypravíme s Krajánkem za tvory kouzelnými a také tajuplnou atmosférou. Vlasta Suk alias Krajánek Rádio Blaník se 30. dubna vydal do světa skřítků v Bechyni a povídal se tady s paní spolumajitelkou Veronikou Vrábkovou. Co tady máte? Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych vás tady chtěla přivítat. Náš skřítkov je vlastně svět kouzelný, plný malých postaviček a bytostí. A je toho tady spousta k vidění.
2: No já žasnu, kolik toho tady máte. Ani to nedokážu spočítat. Vy to určitě máte, ta čísla.
1: No, spočítaný skřítky máme a je jich tady dnes 245.
2: Pánečku, tak zkuste nějaké vyjmenovat.
1: No, tak máme tady lesní skřítky, jeskyňky, máme tady vodníky, taky tady máme městečko, kde je ukázka řemesel, i zaniklých řemesel, kde taky pracují naši skřítci. A máme tady toho spousty.
0: Na cesty se Krajánek Rádia Blaník kolega Vlasta Suk vypraví zase zítra a přihlásí se do vysílání po 14. a po 17. hodině.
3: Hrajeme vám hezky česky.
4: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
0: Za chvíli Jiří Korn, Marek Ztracený a tohle už jsou Mandraže, Šrouby a Matice. A hokej snížili jsme 1-2. Tak vám přeji krásné odpoledne a buďte s námi dál.

0: Havera, tady u nás na Blaníku krásné, dobré odpoledne, za chvíli hezky česky, Marek Ztracený, naše cesty. A jaké jsou cesty našich hokejistů, to ví Eliška Votrubová.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezké odpoledne, čeští hokejisté vstoupili ve Friburgu do předposledního zápasu základní skupiny. A pokud vyhrají, můžou si zajistit nejhůře druhé místo v tabulce a vyhnout se stěhování na čtvrtfinále. V cestě jim ale stojí houževnatí Norové, se kterými teď reprezentace prohrává 1-2. Severani se do vedení dostali ve třetí minutě, kdy Salsten využil fatální chyby v rozehrávce a poslal kotouč pod horní tyč. V sedmé minutě Norové zvýšili náskok, když dali gól po přečíslení 2-1. Češi snížili v 16. minutě, kdy se trefil Jaroslav Chmelař. Českou branku hájí Dominik Pavlát, Josef Kořenář má volno a zápas sleduje z tribuny. Pavlátovi ze střídačky kryje záda Petr Kváča. Na pozici 13. útočníka je Matyáš Milovský, který dneska slaví 22. narozeniny. Z hráčů do pole pak zůstali mimo sestavu obránce Tomáš Cibulka a útočník Jan Mandát. Souběžně s česko-norským zápasem se hraje taky v Curychu ve skupině A a Spojené státy vedou 3-0 nad Maďarskem. Z hokeje je to pro tuto chvíli všechno a my fandíme dál.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
3: Středočeské aktuality.
5: Přeji vám hezký den. V areálu Kolínské nemocnice, která patří Středočeskému kraji, se dnes dopoledne odehrála velká sláva. Po letech očekávání a příprav tam slavnostně odstartovala stavba urgentního příjmu. Podrobnosti pro nás má náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.
6: Je to skutečně tak. Zahájili jsme stavbu za více než 1 miliardu korun, na kterou veřejnost i personál nemocnice dlouho čekají. Postaví se 6podlažní objekt, který se po dokončení propojí se stávajícími pavilony. Součástí budou také prostory pro lékařskou pohotovostní službu, recepce, čekárna i zázemí pro spolupráci se zdravotnickou službou.
5: Co bude hlavním přínosem urgentního příjmu?
6: Bude to zejména výrazné zrychlení péče o pacienty. Ti dnes často musí procházet různými částmi areálu, než se dostanou k definitivním ošetření. Nově všechno najdou na jednom místě, což zkrátí dobu od příchodu k zahájení léčby. Nový objekt vznikne v centrální části areálu a bude přímo napojený na klíčová oddělení, jako jsou například chirurgie, interna a na důležité vyšetřovací metody, včetně CT, rentgenu a ultrazvuku. Dostupnost zdravotní péče během stavby zůstane zachována a jednotlivá oddělení budou fungovat v běžném režimu.
5: To byl náměstek hejtmanky Pavel Pavlík, moc děkujeme. A já jen dodám, že stavba by měla trvat zhruba 3 roky a Středočeský kraj na ní dá ze svého rozpočtu 900 milionů korun. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
1: Středočeské aktuality.
4: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
8: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
12: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

0: Jirka Korn u toho bude taky. 27 let v Blaníku, to bude teda jedna velká oslava. 30. květen už na dohled. Ano, tuhle sobotu slavíme.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaník.
0: A ještě do pátku vám samozřejmě rozdáváme díky Hvězdám Konopiště nějaké ty vstupenky. Dneska zase dvě odešly k jednomu z majitelů. No, byla to Helena Vondráčková, kterou jste správně vyšáhli. No, každý případ, je to všechno připravené pro vás, pro všechny. Zase poslouchejte ráno po 8 naše vysílání. A kolega Petr Slíva určitě prozradí, koho dál máte hledat právě tady u nás. Protože vstupenky vám budeme rozdávat až do pátku. A v sobotu už to rozjedem.
1: Koncert pro všechny bez
2: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz. Petr platí vaše účty.
1: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Ludka Bílák.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
1: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: Petra Černocká na Blaníku, přeji vám krásný dobrý podvečer. Za 7 minut už máme 18 hodin. Jaké písničky po 6. večerní, tak třeba Olympic.
1: Všechny mráz, jak šel z hor, obul nás do pačkor.
0: Dále to budou David Dale. Akorát.

0: Jste s Blaníkem, rádiem, které hraje hezky česky pro vás.
1: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Tak a je to totálka.
3: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty by se pak měly pohybovat v rozmezí od 28 do 32 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
9: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
7: Blaník za volantem.
8: Na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na dálnici D1 u Senohrad se vytvořila asi kilometrová kolona, počítejte tam se zdržením. Popojíždět budete i na dálnici D8. Na 17. kilometru ve směru na Drážďany dejte pozor na porouchané auto. Kolona má asi 2,5 kilometru. A zdržíte se také na trase z Mělníka na Slaný. Před nájezdem na dálnici D8 se vytvořila více než 2-kilometrová kolona. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Ministr školství zastavil testování školáků na základkách. Ceny dálničních známek se zřejmě měnit nebudou. Na plantážích začaly samosběry jahod. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ministr školství Robert Plaga zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace s rodiči a školami a taky technické potíže. Některé školy se stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování. Kritiku vyvolala i závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Ceny dálničních známek v posledních letech rostly. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka stojí víc než v Rakousku. Rezort dopravy proto navrhl ceny v příštím roce nezvyšovat. Více dodá jeho mluvčí František Jemelka.
13: Pokud návrh schválí vláda, tak roční známka příští rok bude za 2570 korun, 30-denní dálniční známka by měla být za 480 korun, 10-denní dálniční známku bychom měli pořídit za 300 korun.
12: A jednodenní známka by měla být na 230 korun. Jahodové plantáže berou lidé útokem, začaly totiž samosběry. Letos sezóna odstartovala o něco dřív. Třeba pole v břízství lidé vyzbírali za pár hodin. Úrodu ale letos ovlivnily jarní mrazy. Na polích podle ovocnářů zmrzla každá třetí jahoda. Rostliny se podařilo spíše uchránit ve foliových stanech. Tropy, které do Česka přišly o víkendu, budou pokračovat. Vysoké teploty vydrží podle meteorologů minimálně do pátku. V Praze se tak opět spustila takzvaná mlžítka, která rozprašováním vody dokážou snížit teplotu v okolí, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. V hlavním městě jich je 47. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám bude hrát Martin.
0: Tak díky Eliško, my si pojďme hezky česky hrát.
7: Martin Císař
14: na rádiu Blaník.
0: A další českou písničku má pro vás kapela Olympic. Taky jsem se narodil bos. No, tak to asi každý. Tak konec konců tuhle krásnou posílám a přeji hezký večer.

0: Just Go To Say I Love You a tohle to byl Stevie Wonder. Vy posloucháte Rádio Blaní. Krásný večer vám přeje Martin Císař, ale také je to má kolegyně Samča a ta už je připravena. Proč se říká, co se říká?
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádio Blaní.
3: Poslední generace, na kterou se zaměříme dnes, je tedy ta před generací X, před takzvanými husákovými dětmi a těm se říká baby boomers. Jsou to lidé, kteří se narodili po druhé světové válce, přibližně mezi lety 1946 až 1964. Říká se jim boomers, protože po válce začal obrovský populační boom a lidé začali ve velkém zakládat rodiny. Tahle generace vyrůstala v socialismu, často v době budování s důrazem na práci, disciplínu a jistotu. Typické bylo hlavně mít stabilní práci, být loajální k jedné firmě, taky manuální zručnost a silný respekt k autoritám. Když si vzpomenete na naše povídání například o generaci Z, je to úplně jiný přístup. Hold, jiná doba. Pro baby boomers je typické, že jsou hodně pracovití a jsou zvyklí vydržet. Jsou méně otevření emocím než mladší generace a životní mentalita je taková, že život není lehký a proto se musí makat. Odborníci o nich mluví jako o generaci, která je extrémně odolná, skromná, disciplinovaná a zvyklá nestěžovat si.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Na Rádiu Blaník.
0: Tady u nás dál hezky česky, tohle už je David Dale a písnička Akorát a potom nabídnu třeba jednu slovenskou Miroslav Žbirka a Bělý kvet. Posloucháte Rádio Blaník a za 3 minuty už bude 6:45. Krásný večer a dobrý poslech.

0: Skvělý Ricky Martin, vy posloucháte Radio Blaník. Za chvíli už bude 6:30 a tady u nás třeba skupina Turbo Kdo z nás je vinný. Dále to budou Lucie Vondráčková v Šíleném kolotoči a moje oblíbená Když milenky pláčou a Karel Gott. Dál si budeme hrát hezky česky a přeji krásný dobrý večer.
1: Jágr. Červenka. Každá doba má své hrdiny.
2: Pojďte s námi držet palce těm současným.
1: Fandíme hokeji, fandíme našim.
2: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam třeba podrobnosti o tom, jak ve Švýcarsku vypadá turistické značení.
5: To značení je opravdu skvělý, můžete se na to maximálně spolehnout. Ale je to trochu jinak značený, my máme ty 4 barvy, modrou, červenou, zelenou, žlutou. A ještě to jako má nějaký význam, že červená je hřebenovka, modrá je podle vody a tak. Tak to oni mají jinak. Mají žlutý a ta cedula jako nemá ty pruhy. A to je vlastně normální jako trasa pro pěší. Pak mají červenou a to je horská trasa, ale schůdná jako pro kohokoliv, nejsou tam žádný žebříky, lana nebo něco. A pak je modrá horská a to už je jako pro náročná horská turistika a tam už se můžou objevovat i nějaký skoby, žebříky, prostě nějaký komplikace.
4: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
6: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
7: Tak hurá na Vysočinu!
6: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
7: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
6: Skály a vyhlídky, co berou dech.
7: Rybníky, jezera i koupaliště.
6: Aktivní zábava i adrenalin.
7: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
6: Vysočina má co nabídnout.
7: Stačí si jen vybrat.
6: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
9: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
10: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
9: Když fandění, tak Mironet, klikni dvakrát.
11: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
17: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
18: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
17: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
19: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
20: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
10: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
20: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
10: Když vysavače,
9: tak Mironet.
20: Klikni dvakrát.
21: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
22: Happy Start!
21: Půjčovna a servis call. Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
23: Jde na vás jaro? Na nás taky.
24: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz

0: Parádní večer, dobrý poslech, posloucháte Rádio Blaninka, tohle byla skvělá Lucie Vondráčková. A zítra nás čeká po deváté opět
1: Tajemný rok
2: na Rádio Blaník.
0: A znovu se podíváme do minulosti, do celého jednoho roku a budeme si z ní hrát také písničky, vzpomínat, co zásadního se tehdy stalo. V tom zítřejším tajemném roce měl premiéru dnes už kultovní film Dvojice Svěrák Smoljak. Poznáváte?
3: A prosím vás, řeknete nám, abychom ten výbuch nepropásli?
4: To je jednoduché, dívejte se prostě na mě. Já budu stát tady a to je domluveno, že jak já takhle zdvihnu ruku, tak se všichni připraví a jak mávnu...
0: Tak tímhletím dnešní indicie končí, v každém případě zítra po deváté je tu opět
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
0: A za chvíli v 19 hodin už písničky na přání a skvělý kolega Mirek Téra. Já vám přeji dobrý večer.
1: Jsme Blaník a hledáme hvězdy koropiště.
2: Pojďte je hledat s námi.
1: A můžete na tom královsky vydělat.
2: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
1: A to navíc zcela zdarma.
2: Koncertů je mnoho.
1: Koropiště jenom jedno.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Šetrná vlasová péče na 7. Capilan. Vzános C a dvěma L. Capilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Capilan Originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.capilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Capisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
15: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
16: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
17: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Lucka Bílá, tady na podvečerním Blaníku a písnička s názvem Most přes minulost. Tak co, je tohle zrovna vaše oblíbená písnička? Pokud ano, určitě jste si rádi zabroukali a zaspívali ve společnosti Blaníku v uplynulých minutách. A pokud máte jinou oblíbenou písničku, tak není vyloučeno, že zasní v nadcházejících 120 minutách. Jisté je, že v té další hodině určitě zazní kabáti. Budu při tobě stát. Budu při tobě stát. Také Tereza Mašková, anebo Krištof. Že chci být tvým majákem, když směr ztratí. Především podle vás večerní Blaník dál bude hrát hezky česky.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada. Česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
3: Otestuj Subaru Sedlčany.
4: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
3: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noc na úterý bude jasná, s teplotami mezi 14 a 10 v údolích i kolem 8 stupňů Celsia. No ovšem, také zítra nás čeká jasná nebo skoro jasná obloha a teploty opět vysoké. Většinou naměříme 27 až 32 stupňů Celsia, v 1000 metrech má být kolem 23. Znamená to tedy, že je v ohrožený teplotní rekord, totiž ten dosavadní pro 26. květen z pražského Klementina je z roku 1868, kdy zde naměřili 31,6 desetin stupně Celsia. Nejchladnější tento den byl v roce 1867, tedy pouze o jeden jediný rok dříve. A to zde naměřili 2 stupně a 2 desetiny k tomu.
5: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: 3 minuty před 19. hodinou.
5: Mirek Téra
6: na Rádiu Blaník.
0: Přeji vám hezký pondělní večer s Blaníkem, pěkné až letní počasí i na začátku týdne. Možná mnohé zlákalo na výlet a třeba jste se z nějaké vyhlídky dívali na svět pěkně z výšky. Do výše 300 metrů bylo možné se před 135 roky dostat díky balónu Kysibelka. To byl první a lanem upoutaný balón, který tedy v roce 1891 nabízel takovou podívanou u příležitosti jubilejní zemské výstavy v Praze. Ovládneme vzduch a ovládneme i hudební směr večerního Blaníku, který díky písničkám na přání ovládáte vy samotní. A tak už za chvíli tu bude první písnička, o kterou jste si v uplynulých dnech na našich stránkách napsali, s ní možná i další výročí spojené s 25. květnem. Na úvod je tu ale kapela Krištof a písnička Šňůry, tak hezký poslech.

0: Dvě minuty po 19. hodině na Blaníku Krištofa Šňůry. Na úvod písniček na přání, tak tedy za jaké šňůry, že budete tahat v těch nadcházejících minutách, mohu prozradit, že za ty hezké české.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: A hned se vydáváme do Zbíšova u Brna, odkud nám píšete. Prosíme, zahrajte písničku pro naši dceru Šárenku Mikovou k jejím 14. narozeninám. Milá Šárenko, přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, ať máš stále skvělou náladu a splní se ti všechna přání. To vše ti přeje taťka, mamka, Tereska, Barča a kočičky. A zaspíváte si společně teď s Michalem Tučným písničku Prodavač. Všechno nejlepší.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Pojďte všichni novní zpozvěte, si všichni známe.

0: Pojďte všichni dovnitř, nalaďte si blaník, my vám hrajeme na přání, hrajeme podle toho, jak jste nám v uplynulých dnech nechávali vzkazy na našich webových stránkách, a tak teď zamíříme do Olomouce. Písničku bych chtěl nechat zahrát pro vedení azylového domu pana Iliu Krhovského, paní účetní pro kolektiv azylového domu. Za vše jim děkuji. Zároveň chci písničku zahrát pro kamaráda Marcela Nikodima. Děkuji moc. Emmet Brown podepsán v tomto vzkazu, který tedy dorazil z Olomouce. Ještě jeden vzkaz pro změnu z Prahy. Naše teta Libuše promlouvá nám do duše, píšete. Jako starší sestřička chrání svého bratříčka. I když už je to pár let, co přišla na tento svět, my ji pořád rádi máme, proto jí k narozkám zahrát dáme. A tak hodně štěstí, zdraví, ať ji ten svět dlouho baví. Prostě přejeme vše nejlepší, milá Libuško. Podepsán bratr Standa a švagrová Hana, a k tomu všemu už teď jsou přichystáni Queeni a Bohemian Rhapsody.
1: Rádio

0: Tak sami slyšíte, že to nejsou pouze ty hezké české, ale i oblíbené zahraniční písničky, o které si píšete. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Své oblíbené písničky objednávejte na uvedených stránkách v dostatečném časovém předstihu. Čím dřív nám napíšete, tím pochopitelně lépe, ale maximálně tak 3 pracovní dny předem, abychom opravdu mohli to vaše hudební přání bezpečně zařadit do vysílání. Ale teď už pojďme na Vysočinu, odkud nám píšete, prosím o zahrání pro moji lásku Růženku, lásko moje. Dnes je to rok, kdy nás dal osud dohromady, kdy si nás dala dohromady ty. Spolu jsme překonali tolik překážek, ale nic z toho, co se stalo, nás nerozdělilo. Právě naopak, naše láska zesílila. Děkuji za každý den, děkuji za každou chvíli, kdy jsme mohli být spolu. Moc pro mě znamenáš. Spolu navždy jsi můj život, moje Růženka. Miluji tě, jen tvá Monča. Tak to je první vzkaz, ale ještě jeden. S tím navštívíme Hodonín. Dobrý večer, chtěli bychom zahrát naší mamince k dnešním krásným 50. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a vše, co si přeje, jí moc ze srdce přeje manžel Libor a synové Martin a David. Kdo nám zaspívá, budu při tobě spát, stát a přichystána Tereza Mašková.
2: Hrajeme vám hezky česky.

Tereza Mašková, budu při tobě stát. Na večerním Blaníku na vaše přání hrajeme podle vás a míříme do Bílence. Do Bílenců chtěla bych nechat zahrát písničku pro svého syna Káju k jeho 14. narozeninám. Moc tě miluji a přeji ti vše nejlepší. A ať jsi v životě šťastný, vzkazuje mamka Veronika, která vybírá a posílá Michaela Jacksona a písničku Billie Jean na večerním Blaníku.

Michael Jackson, Billie Jean, díky, že jste si i na tuhle písničku vzpomněli při výběru písniček na přání a díky za ten další výběr té hezké české písničky, která nás čeká, bude to nádherný duet, ale pojďme nejprve ke vzkazu, který k nám dorazil z Jaroměřic nad Rokytnou. Ahoj Rádio Blaník, tuhle písničku bych chtěla nechat zahrát pro svého přítele Pepíčka k dnešním narozeninám. Ze srdce mu přeji vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky. Podepsána tedy Alena a přichystání Linda Finková a Pavel Noha. Neodcházej.

0: Linda Finková a Pavel Noha na vaše písemné objednání na večerním Blaníku. Písnička neodcházejí před 7:30. Do 8 hodiny nás čeká další řada vašich hudebních dárků a přání. Mezi nimi třeba i Michal Hruza s Lenkou Dusilovou. Píseň kovbojská. Dál vám na Blaníku hrajeme hezky česky a přejeme poklidný večer.
1: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
4: Vy, vykat a vidon, vidra.
3: A vidon?
4: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
5: Ty má maminka.
4: No prostě všechno na jednom místě.
6: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
7: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tabor.cz. Škola pro tebe.
8: Otestuj Subaru Sedlčany.
9: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
8: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
10: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
13: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
15: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
16: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
17: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větr
15: jsou všude.
16: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
17: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.

0: www.františekskalický.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
4: Tak hurá na Vysočinu.
3: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
4: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
3: Skály a vyhlídky, co berou dech.
4: Rybníky, jezera i koupaliště.
3: Aktivní zábava i adrenalin.
4: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
3: Vysočina má co nabídnout.
4: Stačí si jen vybrat.
3: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
5: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
6: Na rádiu Blaník.
7: Hezký večer s Blaníkem, 8:02. Jsem tu zpět s dalšími hudebními vzkazy, které jste objednali na našem webu v uplynulých dnech. Nejprve míříme do zahraničí. Hezký večer, chtěla bych zahrát písničku pro Františka a Pavla a jeho kolegy v práci jen tak pro radost. Moc děkuji, podepsána tady Jana, která posílá písničku do bavorského Bodenmais, kam zdravíme pochopitelně, ale ještě je tady vzkaz z Netvořic a také můžeme hovořit o zahraničí, protože je to vzkaz ve slovenštině, který tedy pokusím se přeložit do češtiny. Dobrý večer, chtěla bych dát zahrát písničku manželovi Jožinovi ke 40. narozeninám, které dnes oslavuje. Pracuje na stažárech v Netvořicích a s kolegou Petrem poslouchají vaše rádio od rána do večera. Tak ať se mu daří a dobře se jistí. Děkuji velmi pěkně, podepsána tedy Veronika a písnička od Natural Já na to mám je přichystána.

Celine Dion, My Heart Will Go On na pondělním večerním Blaníku, kde pokračují písničky na vaše písemná objednání, tedy písničky na přání, a je tady další vzkaz a další z hudebních dárků. Ahoj Rádio Blaník, chtěli bychom zahrát písničku pro manželku Janu a dceru Vanesu Krandovi z Kozlova u Letče nad Sázavou k jejich včerejšímu svátku. Hodně štěstí, zdravíčka, domácí pohody a klidu, pohody a úspěchů ve škole přeje manžel Jarda, ségra Nikolka, děda, babička, parta kolegů z práce G-Color a kamarádi. A ti všichni vybrali kabáty, se kterými na Blaník přichází Šaman.

0: Vyšet na Blaníku kabáty není nic neobvyklého, jsou u nás doslova jako doma, zvlášť pak pochopitelně v písničkách na přání. Nicméně, je nějaká písnička, kterou jste u nás slyšeli někdy, už je to třeba díl, a vzpomínáte si na její název interpreta, nechte si ji zahrát na přání.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A právě ty zmiňované písničky na přání na Blaníku přináší samá pozitiva, tak jednak v podstatě nemusíte běhat s žádným listem někam do schránky, objednáte je klidně z pohodlí svého domova přes internet, no a za třetí, když to shrnu, tak uděláte někomu naprosto neuvěřitelnou radost, aniž byste za to v podstatě cokoliv zaplatili, tak zkuste to, udělejte někomu radost písničkou Večer na Blaníku a třeba ještě teď někomu objednejte jeho oblíbenou a pozdravte ho s ní. Rádio Blaník.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Tak děti, pojďte domů.
8: Ale my jsme doma tady.
9: A je nám tu dobře.
10: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
11: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
2: Rádio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Hezký večer s písničkami na přání tady na Blaníku, kam zamíříme do Velkého Meziříčí. Milý Mirku, vím, že nic neslavíš a nemáš rád formality, ale doufám, že ti tahle písnička na tvém oblíbeném Blaníku udělá v den tvých narozenin radost. Takže všechno nej a hlavně hodně zdraví ti přeje Lenka.

Zdeněk Kovbojská s Michalem Hrůzou a Lenkou Dusilovou na vaše přání na Blaníku, kde zamíříme do Jilemnice. Chci nechat zahrát písničku pro moji ségru, která má dnes narozeniny už 21 let. Jak to letí. Tak ségra, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví. Hlavně si to užij. Až budeme mít čas, tak to oslavíme. Tvoje ségra Maruška, zdravíme z Horek a posíláme Harleje a Svařák.

0: svařáku mít dobře zahřát, co říkáte, zvlášť si, když si v takovémto počasí s písničkou na přání a s Blaníkem třeba zatančíte, pokud je to písnička, kterou jste si objednali. No, jak by ne, za námi tedy polovina písniček na přání, v té další části, tak tam uslyšíme třeba Petra Spáleného.
1: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
0: Taky Hanku Zagorovou. A počkejte si na Opět a Radeček.
2: Tak sorry, že mám rád hory.
0: Neboť dál vám na Blaníku hrajeme hezky česky, navíc na přání a přejeme dobrý večer.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602-489-489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník.
0: Noc na úterý bude jasná s teplotami mezi 14 a 10, v údolích i 8 stupni Celsia. Také zítra nás čeká jasná nebo skoro jasná obloha a teploty opět vysoké. Většinou naměříme 27 až 32 stupňů Celsia. V 1000 metrech má být kolem 23. A slunce třeba v Kutné Hoře zítra vychází minutu před pátou a zapadá 8 minut před 9 večerní. A to znamená, že nad obzorem bude 15 hodin a 52 minut.
7: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
0: Jedna minuta zbývá do 20. hodiny.
7: Mirek Tera
9: na rádiu Blaník.
0: Tak hezký pondělní večer ve společnosti vašeho pohodového Blaníku. No, pohodový večer ze strany hokeje to úplně nebyl dneska, neboť Norsko nás přehrálo 4-1, respektive Česko-Norsko 1-4. Na co se můžeme tedy v hokeji ve skupině B těšit dál, tak to je zítřejší utkání, kde ve 20 hodin a 20 minut se postaví naše reprezentace proti Kanadě. Tak držíme pěsti. No a co nás určitě potěší, tak v té další hodině písničky na přání. Do té další hodiny tedy vstupujeme s Opět a Radečkem a s písničkou, která se jmenuje Hory. Tak hezký večer.

0: Oběd Hradeček a hory na večerním Blaníku. Popravdě řečeno, včera jsem se vrátil z Vysokých Tater a ještě teď mě bolí lýtka, jak jsme sestupovali ze Skalnatého plesa. Ano, také mám rád hory, tím spíš, že ve Vysokých Tatrách také poslouchají hezké české písničky, takže za to moc děkujeme a zdravíme, ale teď pokračujeme v písničkách na přání.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: A písničky na přání, ty pondělní 25. květnové nás právě teď zavedou do Českých Budějovic. Tak přestože jsem říkal, že na Slovensku poslouchají hezké české písničky, v Českých Budějovicích určitě také rádi posloucháte hezké české písničky, ale ta další objednaná, to je zrovna jedna z těch oblíbených zahraničních. Tak tady, milé Rádio Blaník, chtěl bych nechat zahrát pro mého syna tuhle písničku. Podepsán Lukáš a písnička je od skupiny Culture Club.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Tolik skupina Elán. No a otázníky se vznášají nad každým večerem tady na Blaníku. Záleží, jak si objednáte.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Tak si říkám, že v uplynulých dnech jsem tu slovenštinu nasál možná víc, než jsem sám čekal. Nicméně písničky na přání pokračují další hezkou českou, o kterou jste si tady v uplynulých dnech napsali. Jenom připomínám, že pokud chcete někomu udělat radost písničkou, pište nám určitě včas minimálně 3 pracovní dny předem. Pojďme ke vzkazu, který dorazil z Litvínova. Dobrý večer, máme krásný máj a já dlouho neslyšela písničku od Haničky Zagorové. Máj je máj. Díky, Alena. Tak Aleno, my taky děkujeme, že jste si vzpomněla na tuhle písničku. Už je vyndaná z archivu, založená a připravená proto, abychom si ji poslechli. Díky vám.

0: Politedy Share, tady u nás na Blaníku, kde pokračují písničky na přání. A ten další vzkaz, to další hudební přáníčko, ten dáreček, ten nás zavede do Plzně. Zahrajte prosím mému tatínkovi Tomášovi k jeho dnešním narozeninám hodně zdraví a štěstí a ať si s námi rád. Tvůj Krištůfek, který vybírá skupinu Queen, Love of My Life.
1: Radio Blaník.

0: Lhůta zároční a slza. Tady u nás na večerním Blaníku, 3 minuty před 8:30, kdy pokračují pondělní písničky na vaše písemná přání s datem 25. května 2026. No a budeme pokračovat i v té další půlhodině s dalšími hudebními dárky, o které jste si napsali v uplynulých dnech na našich internetových stránkách. Jistě velmi dobře znáte, mnohokrát jste už navštívili radioblaník.cz, kde pod odkazem na kontakty najdete přímo písničky na přání a elektronický formulář. Ten se vám velmi snadno podaří vyplnit, nejenom z počítače, ale i z tabletu nebo z mobilního telefonu. Napíšete nějaký ten vzkaz, vyberete písničku z našeho archivu a odešlete jedním kliknutím sem k nám na Blaník. Tak takhle jednoduché je objednání písničky na přání. Stejným způsobem jste objednali i Petru Černockou. Projdem se pasáží sami dál vám na Blaníku, budeme hrát hezky česky, tak příjemný večer.
1: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
6: Vy, Vikat a Vidon, Vidra.
5: A Vidon?
6: Jasně, a Vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
7: Ty má maminka.
6: No prostě všechno na jednom místě.
8: A Vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Tak, je to totálka.
13: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
14: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
15: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
16: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
15: a poctivé pivo z místních pivovarů. Odložíte telefon.
16: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
15: a poctivé pivo z místních pivovarů.
16: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit.

0: na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFLEX, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
4: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
5: Písničky na přání.
6: Na rádiu Blaník.
7: 3 minuty po půl deváté, jsem tady opět s vámi a společně se mnou další z vašich dnešních hudebních dárků. Při výběru písničky se můžete nechat pochopitelně inspirovat naším vysíláním, ať už denním, večerním, ranním, nočním, jakýmkoliv. No a co se týká vzkazu, tak s tím si taky nemusíte dělat žádnou velkou hlavu. Někdy stačí říct málo a tomu dotyčnému to dělá velikánskou radost, jako třeba věřím i v tom následujícím přání. Vzkaz zní: pro moji lásku. Jméno Jiřina a odkud z Čerčan. No a Petr Spálený může začít zpívat.

0: Boy a Paul McCartney na večerním Blaníku před 8:45 a písničky na přání míří kampak, tentokrát do Plaňan. Píšete nám, milý Blaníčku, zahraj písničku pro naši usměvovou Martinku Vajlechovou k 50. narozeninám a přejeme jí hodně zdraví, štěstí a ať má pořád úsměv na tváři, to jí přejou její sestry Zdena a Jiřinka, které pečlivě vybrali písničku od Petry Černocké.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: přání Petra Černocká. A jaký další klenot najdeme ve výkladní skříni písniček na přání? Jaký to bude hudební klenot? Tak to se dozvíme už velmi brzy. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Tak to tady kontroluj, sleduj, kolik nám ještě zbývá neodvysílaných písniček na přání, kolik přáníček tady ještě u sebe mám a kolik zbývá času. Je 8:45 a tak mohu naprosto přesně říct, že dnešní písničky na přání stihneme opravdu do těch 21 hodin, ale kdyby se náhodou stalo, že přijde víc objednávek, než co se vejde prostě do 120 minut, tak pro vás, milé rádi, písničky na přání kdykoliv prodloužíme. Takže pište, nebojte se, každý si na svůj čas na večerní Blaníku přijde. No a za chvíli jsem tu s dalším písničkovým přáníčkem. Tak hezký večer. Rádio Blaník.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Rádio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Pokračujeme tedy dalším vzkazem, který k nám v uplynulých dnech na webu Rádia Blaník dorazil. Píšete prosím o zahrání písničky pro Romana Lahodu a všechny, kteří teď poslouchají. Lásko, už se nám to krátí, vzkazuje Maruška a před námi jsou Scalier Cree.

Černý Blaník vám plní hudební přání, další tady za námi a před sebou máme ten poslední vzkaz 25. květnového večera, který k nám dorazil skrze webové stránky v uplynulých dnech. Můj milý Blaníčku, posílám pohlazení písničku tam nahoru pro mé milované rodiče Jarušku a Jaruška Holáňových. Andělé moji, vždy jsem vás milovala a miluji. Neskutečně chybíte v srdíčku a na světě. Miluji vás, vzkazuje Jarka, která vybírá Javory, tedy Hanu a Petra Ulrichovi a skupinu Javory.

0: V závěru pondělních písniček na přání nám dozněly Javory, pochopitelně Hana Petr Ulrichovi na večerním Blaníku, se kterými jsme tady zakončili ty 25. květnové písničky na přání. Podle vás budeme hrát opět zítra úderem 19. hodiny. Připomínám, objednáváte na našem webu radioblanik.cz minimálně 3 pracovní dny předem. No a objednejte si určitě svou oblíbenou písničku, protože každý se pak svého večerního času v našem vysílání dočká. To je dobrá zpráva. Tou smutnější zprávou už je, co se týká hokejového mistrovství světa, takže našim hokejistům se dnes příliš nezadařilo. Totiž zápas s Norskem skončil 1-4, tedy pochopitelně, jak jest pochopitelné, v náš neprospěch. Hrát budeme opět zítra ve 20 hodin a 20 minut s Kanadou, která mimochodem dneska hrála se Slováky a vyhrála 5-1. Tak, tolik k hokeji. My se pojďme věnovat tomu, co nás čeká po 21. hodině. Jedna z těch desek, která už je přichystána, je od Činasky, Láska a data. Chybět nebude ani Petra Janů. A v úvodu hodiny si poslechneme taky Evu Farnou.
1: Mám buky jako skřín, co napad, když k tomu ráda jím, ráda jím.
0: Jsou 2 minuty před 21. hodinou a i dál vám budeme hrát hezky česky.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
5: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
6: Radio Blaník, počasí.
7: Radio Blaník.
0: Noc na úterý bude jasná s teplotami mezi 14 a 10, v údolích i 8 stupně Celsia. Také zítra nás čeká jasná nebo skoro jasná obloha a teploty opět vysoké. Většinou naměříme 27 až 32 stupňů Celsia, v 1000 metrech má být kolem 23 stupňů. A ve Vyškově třeba, kam se můžeme teď vydat, zítra slunce vychází ve 4 hodiny a 55 minut a zapadá ve 20 hodin a 42 minut. A tak nad obzorem bude 15 hodin a 46 minut.
6: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
0: Přesně 21 hodin.
6: Mirek Téra
8: na Rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem tu s vámi a věřím, že i tu právě začínající hodinu pondělního večera si dobře užijeme. Co vám může zvednout náladu, to bude možná repríza odpolední dobré zprávy s radou nad zlato pro ty z vás, kteří se chystají na dovolenou letadlem. Určitě potěší i pohled na jména dnešních a zítřejších oslavenců podle kalendáře a do třetice tu mám bohatou zásobu hezkých písniček, ze které jako první teď posílám Evu Farnou, tak příjemný jarní večer.

0: Pondělního večerního Blaníku vám teď hrála skupina Tým s Palo Haverou Nemám čo ztratit. To bývá obvykle otázka k zamyšlení, já jsem si ale naprosto jistý, že určitě nikdo z nás ani teď večer nic nepokazí, pokud třeba ještě napíše krátkou zprávičku k svátku jedné z 1344 viol, které v Česku máme. Svátek mají ale také Violeta a Urban, takže jim určitě ještě stále máte možnost blahopřát. My blahopřejeme v tuto chvíli. Celý Blaník vám tleská. Otáčím list, abychom zjistili, kdo bude mít svátek zítra. Bude to mnohem hojněji zastoupené jméno, a to Filip, vedle kterého bude mít svátek i Filipa a Filipína. To budou tedy sváteční oslavenci 26. květnového dne, a proto jim určitě zítřejší den zpříjemněme. Tak ty další minuty si pak nechme zpříjemnit písničkou S láskou má svět naděj od Petry Janů. Tak příjemný večer.
1: Radio Blaník.

0: Simon a Garfunkel na večerním Blaníku, kde si po půl desáté můžete připomenout reprízu dnešní odpolední dobré zprávy a poslechnout třeba Marka Ztraceného.
1: Zastav mě, zastav mě, prosím tě, zastav mě, prosím tě, zastav mě.
0: Jste s Blaníkem, který vám i takhle večer hraje hezky česky.
2: Señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Tak já jdu, miláčku.
8: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
7: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
8: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
7: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
8: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
9: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
10: Renault nebo Dacia? Autostav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autostav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
11: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
12: Tak hurá na Vysočinu.
11: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
12: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
11: Skály a vyhlídky, co berou dech.
12: Rybníky, jezera i koupaliště.
11: Aktivní zábava i adrenalin.
12: A na posilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
11: Vysočina má co nabídnout.
12: Stačí si jen vybrat.
11: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yeso!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
15: Nevyšlo to v prvním kole? My, Střední škola obchodu, služeb a řemesel v Táboře, se skvělým zázemím, nabíráme i v kole druhém. Pokud máš zájem o kvalitní studium, koukni na www.ssjs.tábor.cz. Škola pro tebe.
16: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
17: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
18: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
17: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
19: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto.štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto.štěpánek.cz.
5: Vaše pohodové rádio.
20: Rádio.

0: Libová a její sametový hlas na večerním Blaníku v písničce Jenom blázni se radujou. A radovat se rozhodně mohou také dobře připravení k odletu.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Letní sezóna pozvolna začíná a pro ty z vás, kteří se chystají někam letadlem, je dnešní dobrá zpráva ne jako, ale doslova stvořená. Pokračuje Sára Dvořáková, která nás tentokrát zavedla právě na pražské letiště.
3: Před letní sezónou znovu spouští kampaň Odbavte se. Cestujícím má jednoduše poradit, jak zvládnout odbavení bez stresu a zbytečných front. Lidé se třeba dozvědí, jak vyrazit na letiště, co si pohlídat při balení kufru, nebo jak fungují nové kontroly v terminálu 2. Právě tam už díky moderním rentgenům není nutné vybalovat elektroniku a některé tekutiny z příručních zavazadel. Součástí kampaně jsou i krátká videa nebo digitální asistentka Ava, která lidem hlídá informace o letu a upozorní je na důležité změny. 5 praktických tipů teď přidá mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Přinášíme tipy pro hladký odlet. Za prvé, vyrazte včas a pozor na dopravní omezení kolem letiště. Za druhé, nezapomeňte doklady. E-doklady nejsou pro cestování akceptovány. Za třetí, odbavte se sami, pokud to vaše aerolinka umožňuje, a buďte v gateu rychleji. Za čtvrté, připravte se na bezpečnostní kontrolu. Pozor na rozdílné limity tekutin v obou terminálech. Pouze v terminálu 2 si můžete vzít navíc jednu nádobu až do 2 litrů. Za páté, zabalte si správně elektroniku. Velké baterie jako powerbanky patří vždy nahoru do příručního zavazadla. Všechny tipy najdete na www.parogo.aero/odbavte se.
0: Předtím, než se tedy vydáte na letiště, není vůbec od věci si nastudovat kampaň Odbavte se a dovolenou si pak můžete užít mnohem víc v klidu a v pohodě. Sáro, děkujeme.
3: Taky děkuju, těším se zítra.
1: Rádio Blaník.
5: Rádio dobrých zpráv.
0: Premiéru další dobré zprávy očekávejte na Blaníku, tedy nejpozději zítra odpoledne po 14:30. Takové písničky z lásky, ty tu budou ale podstatně dříve. Začínají ve 22 hodin, poslechněte si je. A do té doby tu budeme mít třeba abo tak příjemný večer.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: firma na zážitky.cz

0: pondělní večer v naší společnosti vám, věřím, bude dál velmi příjemně. Rádio Blaník. Vždyť jen pro vás hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc na úterý bude jasná s teplotami mezi 14 a 10 v údolích i 8 stupni Celsia. Také zítra nás čeká jasná nebo skoro jasná obloha a teploty opět vysoké. Většinou naměříme 27 až 32 stupně Celsia, v 1000 metrech má být kolem 23. A zítřejší pranostika, říká svatý Timoteus, hází snopy na vůz.
1: Jak bude a co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: V dalších chvílích pondělního večera si určitě dopřejte trochu té romantiky s písničkami z lásky. Já tu s vámi budu opět po půlnoci, ať vám zatím s Rádiem Blaník hezky přeje Mirek Téra a za malou chvíli bude 22 hodin. Rádio Blaník.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
5: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
6: Počkej, v čí pr...
5: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
6: To zní hustě.
5: Kde to je?
7: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Jasou!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
0: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně je obloha jasná a bezvětrná, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, v údolích ojedinilé až 8. Úterní počasí bude i nadále slunečné, převážně čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají až na letních 27 až 23 stupňů. V tisíci metrech na horách bude kolem 23. Tolik informace o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.

Ješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
8: Už zase nejde internet.
9: Ta Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Jaso!
11: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
15: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
16: Un, dos, tres!
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
16: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
16: Aguarachar!

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně je obloha jasná a bezvětrná, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, v údolích ojedinilé až 8. Úterní počasí bude i nadále slunečné, převážně čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají až na letních 27 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 23. Tolik informace o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
3: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bila byl, CZ.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamarán.
5: www.pragboat.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Tak je to totálka.
7: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

Poklidnou úterní noc vám za nás všechny z Blaníku přeje Mirek Téra. Věděli jste, že 26. květnový den patří milovníkům koní? Lépe řečeno, právě tak můžeme vysvětlit jméno Filip, které má řecké kořeny, v naší zemi celkem 47 098 nositelů a to jsou dnešní oslavenci. Svátek mají ale také dívky jménem Filipa, kterých je u nás 32 a také celkem 10 Filipín. Všechny vás zdravím a přeji nádherný sváteční den. Pozdravit musíme také třeba králové hradeckého rodáka, herce Martina Zounara, který se narodil před 59 roky. Tak hodně zdraví. A z literatury si můžeme připomenout básníka Vítězslava Nezvala, který se narodil v roce 1900 a žil do roku 1958, přesněji 6. dubna. To je tedy něco málo z minulosti. Všem dnešním oslavencům ještě jednou blahopřejeme a pro všechny bez rozdílu je už přichystána další porce hezkých českých písniček.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně je obloha jasná a bezvětrná, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, v údolích ojedinilé až 8. Úterní počasí bude i nadále slunečné, převážně čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají až na letních 27 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 23. Tolik informace o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třásl.

Krásný den, je úterý 26. května, svátek slaví Filip a tady je přehled očekávaných událostí. Nejvyšší odpolední teploty v Praze, v části středních a severozápadních Čech, na Plzeňsku a jižní Moravě překročí 31 stupňů. Ve středních a severozápadních Čechách proto platí výstraha na zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Soud se bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpikává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Začíná 23. ročník NISA Film Festival, který se uskuteční na 20 promítacích místech v Česku, Polsku a Německu. Potrvá do 31. května. Ve 14 hodin se slavnostně otevře expozice historických kočárů, které má zámek Zákupy zapůjčený z Národního technického muzea. A na brněnském obilném trhu začíná Den brněnských knihoven. Netradiční prezentace více než 20 brněnských knihoven na jednom místě. Letošní ročník se ponese v duchu hesla Jak se dělá knihovna. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?

0: Vždycky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha jasná a bezvětrná, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, v údolích ojedinilé až 8. Úterní počasí bude i nadále slunečné, převážně čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají až na letních 27 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 23. Tolik informace o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.